0: Vaquilla.
1: Paramaguru Swamiji Maro Janama Sudha Hari Om.

0: ब्रह्मणे नमः।
1: समय से हो गया कि
0: बढ़िया समय से हो।

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí svědci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí svědci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They have the same

0: elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas.
1: Podle skutečné jogy.
0: Means that teacher or guru.
1: Znamená, že učitel neboli guru.
0: To them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century? How many people had a disease? There was also for the cows disease, chicken disease, the others disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejes ostatní tvory.
0: Help them.

0: toto nebylo.
1: People were eating meat.
0: A lidé jedli maso.
1: But rare.
0: Ale
1: between first war and second war.
0: Mezi první a druhou světovou válkou.
1: Many things changed in mind of the humans.
0: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
1: You know also very well.
0: Vy to taky dobře víte.
1: In World War. And people had nothing to eat.
0: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
1: And some many they were hiding in the earth.
0: Někteří se různě skrývali.
1: And with the children and so.
0: I rodiny s dětmi a tak dále.
1: And then it is said, someone told me.
0: A někdo mi říkal.
1: In Europe.
0: V Evropě to bylo.
1: And second war. So, for example, they said the soldiers were there.
0: Říkali, že tam byli vojáci.
1: And the soldiers, that was this side mostly Americans.
0: Ti vojáci byli většinou Američané.
1: Or other countries.
0: Nebo i z jiných zemí.
1: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
0: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
1: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table,
0: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole,
1: and immediately did run into the restaurant.
0: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace.
1: Whatever it is, they took it and eating.
0: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
1: And meat.
0: Maso.
1: After that war was gone.
0: Poté, když válka odešla.
1: But of course still people are poor.
0: Ale stále lidé byli chudí.
1: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
0: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
1: The white sugar was very rare to get it.
0: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
1: So what people begins to think.
0: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
1: And they want to get monies.
0: Chtěli získat peníze.
1: Whatever people had.
0: To, co měli.
1: And they want to give more.
0: Tak chtěli ještě víc.
1: So they begin to kill animals.
0: A tak začali zabíjet víc zvířata.
1: And give them like meat.
0: Aby měli maso.
1: So slowly it came, the people they think without meat we cannot live.
0: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
1: No.
0: Není to tak.
1: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, these, there's many, many things.
0: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho, mnoho dalších.
1: And mother cow's milk.
0: A mléko od matky krávy.
1: And when she's old.
0: A když už je ta kráva stará.
1: They kill them.
0: Tak jí zabijí.
1: And eat them.
0: Zabijí a snědí.
1: You had your mother cow.
0: Ta kráva byla jako naše maminka.
1: And she gave you lot of milk.
0: A dávala nám hodně mléka.
1: And then you kill and eat that mother.
0: A potom tu matku zabijete a sníte.

0: But in this century,
1: ale v tomto století,
0: many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good. It's a disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly, slowly attacks come there.
1: A to nás pomalečku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to, jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one, two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam vyjdou do kůry.
0: Slowly, slowly they produce the bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness,
1: a když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící, dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that diseases came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
0: So in that we have to know what we have done, and what we have done we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different

0: end of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communists, they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: A říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all the governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty domácí mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people loves more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty dva víc než členy rodiny.
0: But they will go to the south in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so that always they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that. We should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have that many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much.

0: The people sent the message to me that how many yogis, practitioners, yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí?
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourself a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před dvěma týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they're very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám takový slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po celé
0: whole
1: planetě.
0: Ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí
0: Rakshasa.
1: A rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm every day I'm looking about 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated,
1: ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day, few days, and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshipping the Jesus and Jesus Mother.
1: Ježíše a Matku Marii.
0: And Father also.
1: A také Otce.
0: But Father was no, don't know how.
1: Ale Otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And Holy Mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So now we are coming to this Kali Yuga, and there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real?
1: Skutečné nebo neskutečné?
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally, it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we

0: don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this one week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek. Ježíš.
0: All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, "You were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house. So he put it for you something, and he went to go."
1: O chviličku se spozdil. Před chvilkou to byl Ježíšek, a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there. He came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is it written.
1: A je v nich psáno.
0: Then we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví, až umíráte, no food, a nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: Then you can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas day.
1: Na Vánoce. Na Štědrý
0: to
1: den.
0: Your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on, we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, tomu to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends or brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer
1: a
0: for God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child is it.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.

0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So in this way we should come together.
1: A tímto způsobem měli my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: A vyroste z něho pěkný strom.
0: Big tree.
1: Veliký strom.
0: And there will be blossoms.
1: A budou na něm květy.
0: And the green fruits.
1: A potom zelené ovoce.
0: And after 2-3 week.
1: A po několika týdnech
0: ripe very nice fruit.
1: Dozraje to krásné ovoce.
0: Cherry.
1: Třešně.
0: So time takes, but we all will bring good things.
1: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
0: And there are many people much better than us.
1: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
0: And they are making this prarthana.
1: A dělají tuto prarthanu.
0: With this my words I lot of but I don't want to disturb you too much.
1: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
0: So I wish you and you also.
1: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru, a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saburuka Banjan, a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré ve uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय।

0: Relax your whole body.
1: Uvolněte si celé své tělo.
0: As we know that this drunk scorpion bit monkey of ours in our head.
1: A jak víme jistě, tak máme tu malou opičku v naší hlavě.
0: Likes to jump around a lot and work a lot.
1: Která ráda poskakuje sem a tam.
0: So this is a exercise which we created to tire it out a bit.
1: Takže tohle bude cvičení, které bylo vytvořeno, abychom ji trochu unavili.
0: As many times you hear my fingers snap.
1: A kdykoliv uslyšíte, že si lousknu prsty,
0: you will change the thought.
1: Tak změníte myšlenku.
0: If it's slow, then slowly changing thoughts as rapid it gets. As many times you hear the snap, you will change the thought.
1: Vždycky, kolikrát uslyšíte to lousknutí prstů, tak si změníte svou myšlenku.
0: Because it likes to work a lot, but to make it calm, we need to tire it out a bit.
1: Protože ráda ta opice pracuje hodně, a tak je třeba, abychom ji unavili.

0: It may be tough to change the thoughts, but we are experts in turning our mind the way we want it to, so change.
1: Může to být možná obtížné vždycky změnit tu myšlenku, kdykoliv lousknu prsty, ale jsme zvyklí, že tu mysl zaneprázdňujeme.

0: Now your mind was working tirelessly.
1: Teď vaše mysl neúnavně pracovala.
0: Creating new thoughts every time.
1: A neustále vytvářela nové myšlenky.
0: And now let it just relax.
1: Tak ji teď umožněte, aby se uvolnila.
0: No imaginations.
1: Žádné představy.
0: No expectations.
1: Žádná očekávání.
0: Just awareness.
1: Pouze vědomí.
0: Awareness that with every inhalation we are inhaling the positivity, the prana shakti.
1: Vědomí toho, že s každým nádechem vdechujeme pozitivitu, pránu šakty.
0: And with every exhalation we are aware that all the worries, all the tension, all the stress, all the negativity, all the toxins from the parts of the body is going out.
1: A vědomí toho, že s každým výdechem vydechujeme toxiny v našem těle, veškeré starosti, všechno, co nás tíží, to z nás odchází.
0: We are aware of every breath.
1: Jsme si vědomi svého každého dechu.
0: We are aware the mantra which is going on within.
1: Jsme si vědomi své guru mantry.

0: We're becoming one with that divine consciousness.
1: A stotožňujeme se s božským vědomím.
0: When the mind is in peace, then we and our soul feels more in peace.
1: Když mysl je klidná, tak i naše duše se sklidní.
0: Because our mind is the one which is restless.
1: Že naše mysl je nepokojná.
0: Awaken that awareness inside of you.
1: Probuďte v sobě vědomí.
0: It is there, it's just sleeping.
1: Je tam uvnitř nás, jenom spí.

0: deep inhalation and deep exhalation with awareness.
1: Hluboký nádech i výdech s plným vědomím.
0: Knowing with every breath in we are taking in the love, the compassion, kindness, harmony.
1: Víme, že s každým tím nádechem do sebe vdechujeme lásku, soucit, harmonii.
0: And with every exhalation we are letting out all the negativities, all the anxiety, everything.
1: A s každým výdechem z nás odchází všechno, co nás tíží.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Slowly bring the awareness back.
1: Pomalu vrátíme své vědomí zpátky.
0: Become aware of the surroundings, become aware of this hall.
1: K prostředí, kterém se nacházíme, do této haly.
0: Become aware of the people sitting near you.
1: Jsme si vědomi lidí, kteří kolem nás sedí.
0: This hall is filled with the divine energy, full of love, full of purity.
1: Jsme naplnění božskou energií, plnou lásky, čistoty.
0: Remembering our sankalpa, which we took on the first day.
1: Vzpomeneme si na svou sankalpu, kterou jsme zmiňovali první den.
0: Reminding ourselves that we are the embodiment of the divine.
1: Připomeneme si, že jsme ztotožněním božského.
0: Reminding ourselves that we are the best versions of ourselves.
1: Připomeneme si, že jsme tou nejlepší verzí sebe samých.
0: Reminding ourselves that the protective layer, the kripa, is always shining upon us.
1: Připomeneme si, že guru kripa nad námi neustále září.
0: And that we are one beautiful united family.
1: A jsme všichni spojeni.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: slowly bring your hands together.
1: Pomalu si spojíme dlaně.
0: Rub your palms.
1: Protřeme si dlaně.
0: And gently place the warm palms on your eyes and face.
1: A přiložíme si je na oči a obličej a prohřejeme.
0: Feel the warmth, feel that positive energy going through every cell of yours.
1: Procítíme to příjemné teplo a pozitivní energii, která vstupuje do každé buňky našeho těla.
0: And gently open your eyes.
1: A jemně si otevřeme oči.

0: And now Vijay will share some light on what we did.
1: A teď Vijay s námi bude něco sdílet.

0: Harium. Harium. Yesterday there was about Sri Alek Puriji. And you know I'm a fan of Sri Alek Puriji.
1: Včera jsme se zabývali Sri Alek Purijim a jak jistě víte, tak já jsem jeho velký fanoušek.
0: And in the Lila Amrit, in the chapter where it is written about Sri Alek Puriji, when I the first time when I read the Lila Amrit, I was reading and somehow I was a little bit, I stuck on one word, and this word was that Sri Alek Puriji is living there. It was not the past, but it was the present. So, and it was only one letter which makes the difference in German.
1: V Lila Amrit se píše o Alek Purijim v jedné kapitole. A já, když jsem poprvé četl Lilu Amrit, tak jsem se tam zaseknul v té pasáži na jednom slově, a to, že Alek Puriji tam žije. Že to, vlastně to slovo nebylo v minulém čase, ale v přítomném.
0: And somehow I was curious that I was asking also Swamiji, is this just, did it just happen that one letter is missing, or is it really like this?
1: A tak to ve mně probudilo zvídavost, zeptal jsem se na to Swamijiho, jestli náhodou tam nevypadlo nějaký, nějaká koncovka toho přítomného slovesa, anebo jestli to je záměr, jestli to opravdu je takhle správně myšleno.
0: The answer of Swamiji was, yes, he is living there.
1: A Swamijiho odpověď byla, ano, je to tak, on tam žije.
0: So somehow I was attracted to Sri Alek Puriji, and then the bhajan, Holy Guruji, wrote two bhajans about Sri Alek Puriji.
1: A od té doby jsem tedy byl přitahován k Alek Purijimu a Holy Guruji napsal dva bhajany o Alek Purijim.
0: And somehow I like to be in the mountains.
1: A já také mám rád hory.
0: And so it was for me, I tried to learn this bhajan.
1: Tak jsem se snažil o tom, co nejvíce naučit a dozvědět.
0: Because once I remember that Swamiji said, if you sing a bhajan and you sing it with a book, then still you do it more from the head, with the intellect.
1: Vzpomněl jsem si, co jednou Swamiji říkal, že když se učíme bhajan a učíme se ho z knihy, tak se ho učíme po té intelektuální stránce.
0: And in English it's so nice that you, if you learn something by heart, then you can go even deeper into the meaning of this bhajan.
1: Ale když se něco naučíme naspaměť od srdce, tak nám to umožňuje jít do toho hlubšího významu bhajanu.
0: So, if you allow, I would sing this bhajan.
1: Takže pokud dovolíte, rád bych zaspíval tento bhajan.
0: And today in the morning program we spoke already about the second strophe, like also very much.
1: A i dneska v tom ranním programu jsme se zabývali tu druhou slokou tohoto bhajanu.
0: And I'm not a native speaker, of course. So I interpret it like this, that mere means my, mana is the mind, and mandir is the temple.
1: Takže mera znamená moje, mana znamená mysl, a
0: mandir
1: znamená chrám.
0: Mere mana mandir, me ape pataro. Badaro, we know from this bhajan, badaro mere, so it means you welcome someone, but not only welcome, that you're most welcome.
1: Patáho znamená, že jste vítání.
0: So, and then Jota, mi Jota, mi Lavo. So, that's your light will unite with my light.
1: Dále to pokračuje, že vaše světlo se spojí s mým světlem.
0: So make my mind like a mandir, where you're every time you're welcome, and that your light can unite with my light.
1: Že umožní, aby tvoje mysl se stala mým chrámem, kterém si vždycky vítaný a kde tvoje světlo se spojí s mým.
0: I mean, even if I'm far away from this purity, but still it gives always some kind of motivation.
1: Takže i když jsme možná daleko od tohoto stavu, tak pořád nám to poskytuje určitou motivaci.
0: Om Sadipnan Bhavana Kichem, Deveshwamadeva Kichem, Sri Siyalak Purichi Mayoksit Kichem, Sri Swamadavananji Bhagavana Kichem, Vishwakuchi Mamandaleshwa, Pamansugirachi Swamayishwananji Gudiva Kichem, Mamandaleshwa Sri Avatar Purichi Maharaja Kichem. Sri Alakalpuri Chi Avu Satguru Alakalpuri Chi Avu Bhagato Ki Asapuri Avu.

0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pretočíme trup na druhú stranu a pokrčíme opačnú stranu.
1: And turn to the other side and do it to the other side.

0: S nádychom vzpažíme hore.
1: And with inhale we raise our arms up.
0: Pomaličky vrátime ruky zpět.
1: And slowly go back with your arms.
0: Ramena zatlačíme dozadu.
1: The shoulders go backwards.
0: Precítíme účinky katupranám.
1: And feel the effects of katupranám.

0: Budeme dýchať teraz opačnou dierkou, prichytíme si prsty.
1: And now we do the breathing through the other nostril.
0: Skontrolujte si, či máte vystretý chrbát.
1: Check out if your back is straight.
0: A pokračujte v pranayame.
1: And carry on in pranayama.

0: Vrátíme ruku zpět na koleno.
1: We return the arm back on the knee.
0: Opět dýcháme obě dvěma nosnými dírkami.
1: And we breathe through both nostrils.

0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Zaspievame trikrát Om.
1: And we'll chant Om three times.

0: Very dear Holy Guruji, Indudharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharma Samrat, Swamiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation,
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our guru bhai and guru sishya,
1: všem našim guru bhai a guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas,
1: všichni jsme velcí bhaktové,
0: and I give salutation,
1: a já vás zdravím.
0: Our this very holy place,
1: na tomto velmi svatém místě,
0: we are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujího.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers,
1: a naši učitelé jógy,
0: the yoga teacher of yoga in daily life,
1: učitelé jógy v denním životě,
0: they are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now

0: do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbhamelas.
1: Víte, když se na Kumbhamelách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sádové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people we have in India, many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired,
1: a když potom jdou do důchodu,
0: many, many percentages, let 80%.
1: A mnoho z nich, třeba 80%.
0: They turns towards humbleness, peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired.
1: Ale když jdou do důchodu.
0: They have two thing feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second.
1: A za druhé.
0: Side is this.
1: Na druhou straně.
0: All my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
1: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So, but there are many, many good ashrams.
1: A je mnoho, mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now.
1: A i když ten sadhu už je velmi starý.
0: But they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.

0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy.
1: Ať jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction on other
1: a když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will say hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já
0: is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart,
1: ale vy máte tu barvu ve svém srdci,
0: which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika.
1: Monika.
0: She went to Slovakia to her mother to see in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they're all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas,
1: a když vidím všechny naše bhakty,
0: and little children also,
1: i malé děti,
0: and elderly.

0: všechny ostatní vzdělání školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness.
0: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí,
1: then he or she doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie,
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also a few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji, několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Khatu, or Kailas, or
0: nebo v Khatu, nebo v Kailáši a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people? Thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night. They just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho, mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajan is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening their bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.
0: Jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When Holy Gurujis or Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
0: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
1: Their bhajans. And their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach furthermore?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: And we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately, you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
1: We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home.
0: Cokoliv uděláte doma.
1: How you are walking to the train.
0: Jak když jdete na vlak,
1: or to the bus,
0: nebo na autobus,
1: or a car,
0: nebo do auta,
1: all is equal.
0: Všechno je to stejné.
1: Only that we can come on time.
0: Jenom proto, abychom přijeli včas.
1: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years. My feelings and my being is different.
0: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
1: The age is

0: important also.
1: I ten věk je důležitý.
0: And very little children.
1: Velice malé děti.
0: Look when one couple they have in their pregnancy, his wife will buy a child in the womb.
1: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
0: From that time we all are happy.
1: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
0: Parents are happy, grandparents are happy.
1: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
0: And the child in the mother's body in.
1: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
0: And they are very happy parents, everything.
1: A ty rodiče jsou velice šťastní.
0: In such a feeling, the child is still in the womb.
1: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
0: But they are happy.
1: Ale už jsou šťastní.
0: They know everything.
1: Všechno vědí.
0: It is atma.
1: Je to atma.
0: Jivatma.
1: Je to jivá atma.
0: Paramatma.
1: Paramatma.
0: He atma. That is great.
1: To je skvělé.
0: Similarly also other creatures.
1: A podobně i ostatní tvorové.
0: From the birds.
1: Od ptáků.
0: From the deers.
1: Ať jelenů.
0: Tigers.
1: Tygři.
0: And many cows.
1: Krávy.
0: Horses.
1: Koně.
0: Uncountable. So many creatures.
1: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
0: And so, when they are born,
1: a když se narodí,
0: you can imagine how nice.
1: Dovedete si představit, jak je to krásné.
0: This 3 months.
1: Tyhle ty 3 měsíce.
0: In Jadan.
1: Jadanu.
0: And on my presence, my 2 horses. Gave the babies.
1: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
0: And so one calf is a beautiful girl.
1: Jedna je to krásná klisna.
0: And she's so sweet.
1: A ona je tak sladká.
0: And she a little white and little others and like this.
1: A je trošku má bílou a jiné barvy.
0: And she have eyes beautiful like eyes. There are some girls and some people are there, not all.
1: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
0: They are very nice white and some ring and like this is very good.
1: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
0: And one side she have dark ear.
1: Na jedno ucho má bílé.
0: Other is very white.
1: A druhé velice bílé.
0: And she's so nice.
1: A je tak milá.
0: And just you go and she will come.
1: A jenom tam přijdete, ona přiběhne.
0: And she will lick your fingers in your hand.
1: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
0: Now she's nearly 2 months, I think.
1: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
0: Then after 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: Another baby came, horse.
1: Další to hříbě se narodilo.
0: So they're from the sisters.
1: Oni jsou od sester.
0: And he's also beautiful, very nice.
1: A on je velice krásný, velice milý.
0: So animals are animals.
1: Zvířata jsou zvířata.
0: Birds are birds.
1: Ptáčkové jsou ptáčkové.
0: So that is we shall see the soul within us.
1: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
0: Don't think of your body.
1: Nemyslete na své tělo.
0: Don't think of your asanas.
1: Nemyslete na své asany.
0: Your pranayams.
1: Na svoji pranayamu.
0: Or other principles.
1: A nebo na jiné principy.
0: Our mind.
1: Na naši mysl.
0: And our knowledge.
1: A na naše vědění.
0: Many things.
1: Je mnoho toho.
0: And they are good.
1: A jsou dobré.
0: Very good.
1: Velmi dobré.
0: We are in this body which God has given.
1: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
0: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
1: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
0: Yes, they can do also.
1: Ano, dokážeme to hodně.
0: The father and mother.
1: Otec a matka.
0: They can give us so beautiful again.
1: Mohou nám to krásně zase dát.
0: But we cannot make from the wood.
1: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
0: Or from the clay.
1: Nebo z hlíny.
0: And this is undescribable.
1: A to je nepopsatelné.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: Science.
1: Vědců.
0: Many, many. But of course they know very much.
1: Samozřejmě znají to hodně.
0: When someone dies.
1: Když někdo zemře.
0: And in some countries they have all they will check and then give back.
1: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
0: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
1: A v některých zemích je to tak, že do své poslední můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
0: And each and every nerves.
1: A každičký nerv.
0: We yogic, we know how many the nerves.
1: My jogini víme kolik nervů.
0: And others, doctors, and may they count.
1: A možná i lékaři to počítají.
0: But they do not give.
1: Ale oni to ještě ne, jako nezveřejnili.
0: And each nerve, it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands.
1: Naše žlázy.
0: Our flesh.
1: Naše svaly.
0: Our bones.
1: Naše kosti.
0: Glands.
1: A žlázy.
0: And not one gland. No. There are many, many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course our doctors they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great we have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said.
1: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
0: And that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
0: Then you will say God.
1: A pak budete říkat Bože.
0: Please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká boží stvoření.
0: And this what is written that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things.
1: Mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs.
0: Organs.
1: Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say, no, I will not give.
1: Neříkejte, ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale k čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore, always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy.
1: Zdravý a šťastný.
0: Educated.
1: Vzdělaný.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body,
1: cokoliv, co mám ve svém těle,
0: all my knowledge,
1: všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place, people.
1: No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá?
0: That will give the judgment after.
1: To, jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So, in this way, I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis.
1: A naši karma yogini.
0: From different parts.
1: Z různých částí, z různých koutů.
0: Male or females.
1: Ať už muži nebo ženy.
0: They give with respect, great respect.
1: S velkou úctou.
0: For other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water.
1: Možná potřebujete vodu.
0: You may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it,
1: pokračujte,
0: humbleness,
1: pokoře,
0: peaceful,
1: míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired,
1: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
0: then lie down,
1: tak se položte, natáhněte se,
0: but lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke in about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhana is what you are listening.
1: Ty sádhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And said was great.
1: A psali, jak je to skvělé.
0: I don't know if it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: Jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners.
1: Všichni, kdo posloucháte.
0: Our sister brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: So, hari om, everybody.
1: Hari om, všem.
0: I'm very happy that so many came for the lecture here today.
1: Jsem velmi šťastný, že vás tolik přišlo dneska na přednášku.
0: About karma and destiny.
1: O karmě a o osudu.
0: Which in my opinion is really the maybe most important topic on our spiritual path at all.
1: Co je podle mého názoru ten nejdůležitější subjekt vůbec na té naší duchovní cestě celkem.
0: And that's why I suggested also to invite from other cities that many have the chance.
1: A to je proč jsem navrhl, aby přišli

0: i z ostatních měst, aby všichni měli šanci.
1: So let us a little bit go into silence.
0: Stišme se na chvilku.
1: Chant Om together.
0: A zaspívejme Om dohromady.

0: Deep Nam Bhagavan
1: Ki Jai.
0: Mahamandira Satsis Mai Mai Svetnani Zigunanai Pradeva
1: Ki Jai.
0: So our topic is karma.
2: Tak náš předmět je karma.
0: And you all have heard a lot about this from Swamiji.
2: Všichni jste o tomto už hodně slyšeli od Swamijiho.
0: I just will try to put it all together that one really can understand how deeply it influences our whole life.
2: Já to jen zkusím dát všechno dohromady, abychom porozuměli, jak toto hluboce ovlivňuje náš život.
0: We are here in this life, in this world because of karma.
2: Jsme tady v tomto světě, v tomto životě kvůli karmě.
0: To experience karma and to create karma and to purify karma.
2: Abychom zakusili karmu, prožili karmu a pročistili karmu.
0: Therefore this world is also called Karmbhumi, the world of karma.
2: Proto se tento svět také jmenuje Karmabhumi, svět karmy.
0: And only here in this world we can create karma.
2: A jenom v tomto světě můžeme vytvářet karmu.
0: And even only in this form as a humans.
2: A jenom v této lidské podobě.
0: We will come back on this point.
2: A vrátíme se k tomuto bodu.
0: But let us start systematically. What means actually karma?
2: A začneme systematicky. Co to vlastně znamená karma?
0: Karma comes from the Sanskrit root kri.
2: Karma vychází z toho sanskrtského kořene kri.
0: And that means simply to act, to do something.
2: A to jednoduše znamená tvořit, dělat něco.
0: We know the, also the word kriya. This comes from the same root.
2: A známe i slovo kriya. To vychází z toho stejného kořene.
0: So from the word you can say karma and kriya is somehow one and the same.
2: Takže můžeme říct vlastně, že jakoby to karma a kriya jsou jedno to samé.
0: Though we usually use the word kriya in the context of kriya yogas or the hatha yoga kriyas.
2: I přesto, že vlastně to slovo kriya používáme v tom kontextu hatha yogi nebo hatha yogových kriyí.
0: Simply to say these are special techniques.
2: Abychom jakoby jednoduše řekli, že to jsou speciální techniky.
0: But the word karma really is used in the wide sense, now especially as the law of karma, the law of action and reaction.
2: Ale to slovo karma se používá hlavně v tom širokém slova smyslu, jakoby ten zákon akce a reakce.
0: This is a general rule, you can say general

0: like the law of gravitation.
1: To je základní zákon, stejně tak jako zákon gravitace.
0: Which is valid everywhere and independent if you believe in that or not.
1: Který platí všude a nezáleží na tom, jestli mu věříte nebo ne.
0: Often hear people saying, I don't believe in karma.
1: Často tady lidé říkají, já nevěřím karmu.
0: And I say, that doesn't matter.
1: Ale říkám, to nic neznamená.
0: Still it works.
1: Stále to funguje.
0: You may also not believe if you drop something, it will fall down and break, but it will do.
1: Stejně jako když nevěříte, že když něco spadne a rozbije se to a stane se to.
0: So simply if you know about the law of gravitation, you can respect it and you have less problems.
1: Takže jednoduše, když znáte ten gravitační zákon, tak ho můžete respektovat a máte méně problémů.
0: In the same way, when we deeply understand the law of karma, we can simply avoid a lot of troubles, a lot of suffering in our life.
1: Stejným způsobem, když hluboce porozumíme tomu zákonu karmy, tak se můžeme vyhnout mnoha utrpení v našem životě.
0: Karma is the one principle which governs our whole life from birth till death.
1: Karma je ten jeden princip, který jako pokrývá celý náš život od narození do smrti.
0: Now, how do we produce karma?
1: A jak my vlastně vytváříme karmu?
0: It is said there are four ways to produce karma. In Hindi it's called tan, man, dhan and bachan.
1: Říká se, že jsou vlastně tyto čtyři způsoby, jak se vytváří karma.
0: The first is tan, our body, our physical body.
1: První je tan, naše tělo, naše fyzické tělo.
0: So just think on our daily activities, how we work now, especially with our hands, for example.
1: Takoby naše denní aktivity, jak my pracujeme, například našimi rukama.
0: So whatever you do physically, you know, as a physical work, even when you work on the computer, you use your fingers.
1: Cokoliv děláte jako fyzickou práci, když pracujete na počítači, tak používáte své prsty.
0: Also when you kick someone with a foot, huh?
1: Nebo když někoho nakopnete nohou.
0: So all physical acts are of course karma. This is most obvious.
1: Všechny fyzické činnosti jsou karma. To je nejvíce zřejmé.
0: But one aspect of this is very important. This is a vachan.
1: Ale jeden aspekt tohoto je velice důležitý. Vachan.
0: What we speak.
1: Co my říkáme.
0: And part of the speaking is also how we speak, our gesture, our body expression.
1: A část té mluvy je vlastně to, jak my gestikulujeme, to jako by řeči našeho těla.
0: So this can also create very strong karma.
1: I toto může vytvořit velice silnou karmu.
0: When I say strong karma, there is no judgment in the sense of negative.
1: A když říkám silná karma, tak tam není jakoby žádné posuzování ve smyslu negativního.
0: You must understand these are general laws which have no judging in it.
1: Měli bychom porozumět tomu, že to jsou takové obecné zákony, ve kterých není žádné posuzování.
0: Like the law of gravitation is that everything falls down to the center, it falls down to the earth.
1: A jako v tom gravitačním zákonu, když něco spadá dolů jakoby k centru, k zemi.
0: And it doesn't matter now for the law of gravitation if you drop a feather or if you drop some very precious vase and it breaks.
1: Nezáleží vlastně, jestli hodíte něco bezcenného nebo nějakou velice cenou vázu, která se rozbije.
0: In the same way, the law of karma says whatever you act, it comes directly or indirectly back to you, independent if this is a positive or a negative act.
1: Stejně tak podle zákona karmy vlastně cokoliv my uděláme, se k nám přímo nebo nepřímo vrátí, ať už je to pozitivní nebo negativní skutek.
0: Though instead of positive and negative would be maybe better to say what is our motivation?
1: Místo toho pozitivní a negativní by bylo možná lépe říci, co je naše motivace.
0: Our motivation is mostly always somehow selfish.
1: A naše motivace je většinou nějakým způsobem sobecká.
0: We want something for us, maybe for our children, for our family or for our village, but this is always somehow directed to us.
1: Vždycky chceme něco pro sebe, pro naše děti, pro naši rodinu, vesnici a je to většinou vždycky nějakým způsobem směřováno k nám.
0: So this kind of karmas now will come back often in a way that we don't like so much.
1: A tyto karmy se často k nám vrátí takovým způsobem, který se nám neúplně líbí.
0: But when someone is always giving, always helping, always supporting, what Swamiji says, these are the human qualities.
1: A když někdo neustále dává, podporuje, tak to je to, co říká Swamiji, to jsou ty lidské vlastnosti.
0: Then also another type of karma comes back.
1: A potom ten jiný typ jakoby karmy se vrací.
0: So very simple. When someone is always taking from his friends, but never actually thinking to share also.
1: Když někdo třeba například si vždycky bere od svých přátel, ale nikdy neuvažuje o tom, že by sdílel něco.
0: What will be his result, the karmic result?
1: Jaký bude karmický výsledek?
0: After some years he will have no friends anymore.
1: Po několika letech už nebude mít žádné přátelé.
0: Or very special friends.
1: Nebo velice speciální přátelé.
0: So that is a self-created life situation in which he comes then.
1: Tak to je vlastně situace životní, kterou si sám jakoby vytvořil, do které se dostane.
0: When he is old and feels lonely, he shouldn't ask why.
1: Aha, a když je starý a cítí se osamocený, neměl by se ptát proč.
0: The law of karma works in general for everyone without any exception.
1: Aha, tak ten zákon karmy pracuje obecně pro všechny bez jakékoliv výjimky.
0: So now when I said with speaking we can create strong karma that also works in both directions.
1: Tak když mluvím o tom, že vlastně tím mluvením můžeme vytvořit dvě různé karmy, tak to myslím v obou směrech.
0: If you express your appreciation of others, your love of others, your support of others, they will really be happy about that.
1: Když vyjadřujete lásku a podporu ostatním, tak oni z toho budou šťastní.
0: But let's say in a partnership that it comes to a conflict.
1: Ale řekněme třeba v partnerském vztahu přijde na konflikt.
0: 10 years you're together and it was very good.
1: A 10 let jste byli spolu a bylo to velmi dobré.
0: And suddenly, uncontrolled, you say a sentence.
1: A najednou nekontrolovaně řeknete nějakou větu.
0: I hate you. I always hated you.
1: Nenávidím tě. Vždycky jsem tě nenáviděl.
0: And in that moment you realize what you said.
1: A ten moment si uvědomíte, co jste řekli.
0: And you stop and say, sorry, it was not meant like that.
1: A zastavíte se, řeknete, promiň, nebylo to takhle myšleno.
0: But you cannot undo that. You said it.
1: Aha, ale nemůžete to jakoby vzít zpátky. Řekli jste to.
0: So now the partner will forgive you.
1: Ten partner vám odpustí.
0: But as Swamiji says, it's like a string which is broken and then connected. But there always remains a knot.
1: Ale to, jak říká Swamiji, nějaká struna, která je přerušená. Dá se znova spojit a vždycky tam zůstane ten úzel.
0: This is his memory.
1: To je paměť.
0: And maybe 10 years later it comes to a similar situation.
1: A možná za 10 let později se stane ta podobná situace.
0: And then suddenly your partner will tell you, already at that time you told me that you hated me.
1: A ten partner řekne, už tehdy jsi mi řekl, že mě nenávidíš.
0: So uncontrolled actions and also uncontrolled words, what we speak, can create quite strong karma, lasting karma.
1: Nekontrolované věci, které jsme třeba udělali nebo řekli, může vytvořit dlouhotrvající karmu.
0: But before we speak and before we act, there's always some moment of deciding.
1: A předtím, než mluvíme nebo jednáme, tak tam je nějaký moment na to rozhodnutí.
0: That means there's a moment when you are going to do it, but you didn't do yet. That means in your mind.
1: Ten moment, kdy se vlastně chystáte to udělat, a ještě jste to neudělali, ten moment ve vaší mysli.
0: This is this man.
1: To je man.
0: So the mental activities always precede.
1: Aha, ta mentální aktivita vždycky jakoby předchází.
0: Also this includes the emotions when you are angry or when you have really affection for someone.
1: To zahrnuje i ty emoce, když jste opravdu naštvaní nebo máte nějakou afekci vůči někomu.
0: So these emotions itself already are karma.
1: Už sami o sobě tyto emoce jsou karma.
0: It can happen, for example, it's like boiling in you, the emotions are there, the man is active, but then you control yourself.
1: Může se stát vlastně, že ty emoce jsou aktivní, ale ta mysl udělá to, že vlastně, že kontrolujete sebe.
0: You can say, I did nothing.
1: A můžete říct, já jsem nic neudělal.
0: That's not true.
1: Ale to není pravda.
0: The other person often can feel that and already reacts on that.
1: A může se stát, že ten druhý člověk už jakoby ty emoce cítí a může na to reagovat.
0: So we must be aware that our mental activities are also creating strong karma.
1: Tak měli bychom si být vědomi toho, že i naše mentální aktivity vytváří silnou karmu.
0: And if we look deeply, actually the effect of mental activities is stronger than the effect of physical activities.
1: A když se podíváme hlouběji, tak vlastně ten efekt té mentální aktivity je silnější.
0: Just think on our mantra practice.
1: Pomysleme na naše cvičení mantry.
0: You know the different steps of mantra practice.
1: Znáte různé ty stupně cvičení mantry.
0: It starts with writing the mantra and chanting the mantra.
1: Začíná to psaním a zpíváním mantry.
0: These are physical activities.
1: To jsou fyzické aktivity.
0: But this is not our main mantra practice.
1: A to není naše hlavní cvičení mantry.
0: Our main mantra practice is mental repetition.
1: A naše hlavní jakoby cvičení mantry je mentální opakování.
0: Why?
1: Proč?
0: Simply because this is the most powerful.
1: Jednoduše

0: Že kvůli tomu, že to je to nejsilnější.
1: So mental activities are very strong and we should be aware that already when you think something, you create some karma.
0: Mentální aktivity jsou velice silné a měli byste vědět, že když na něco myslíte, tak vytváříte karmu.
1: So now we realize it is quite easy actually maybe to control physically my body that I don't beat someone, but not to be angry. That is another stop. Another story.
0: Zjistili jsme, že je možné třeba kontrolovat naše tělo, abychom někoho nezbili, ale jakoby kontrolovat tu mysl, to je další krok.
1: No, it's the same like in meditation. First we have to master our physical body, then our breath, our energies, and then we come to the mind, to the meditation.
0: Je to jako v meditaci. První musíme zvládnout naše fyzické tělo, náš dech, a potom můžeme přijít k té mysli v meditaci.
1: And that is the most powerful technique, meditation.
0: To je ta nejsilnější technika meditace.
1: So we shouldn't underestimate that.
0: Neměli bychom to podceňovat.
1: And then comes a dhan.
0: A pak přichází dhan.
1: Dhan means on the one hand money or wealth.
0: Na jednu stranu to znamená peníze nebo bohatství.
1: For example, you want something to be done, but you don't dare to do it yourself.
0: Chtěli byste, aby něco bylo uděláno, ale nechcete to dělat sami.
1: But you give some money to someone.
0: A dáte někomu nějaké peníze.
1: And something happens.
0: A něco se stane.
1: And you say, I didn't do anything.
0: A řeknete, já jsem nic neudělal.
1: But that's not true.
0: Ale to není pravda.
1: Without you giving the money, it wouldn't have happened.
0: Bez toho, aby byste na to dali ty peníze, by se to nestalo.
1: It's actually your karma.
0: Je to ve skutečnosti vaše karma.
1: Of course, the other one also has a karma, but the main karma goes to you.
0: Samozřejmě, ten, kdo to udělal, má tu karmu, a ta hlavní karma jde k vám.
1: And the same is valid now with a power position.
0: A to samé je vlastně jakoby skrze mocenskou pozici.
1: Let's say you have an important position in some company.
0: Například máte nějakou důležitou pozici v nějaké společnosti.
1: Or you are a political leader.
0: Nebo jste politický vůdce.
1: No, and now you give some order.
0: A nyní dáte nějaký příkaz.
1: And many people are affected by that.
0: A mnoho lidí je tím to ovlivněno.
1: And that is your karma. It's your multiplied karma.
0: A to je vaše karma, vaše znásobená karma.
1: And at this point I usually always speak about ahimsa.
0: A v tomto bodě obvykle mluvím o ahimse.
1: Now I know that all of you are vegetarians, but when I give this lecture in public everywhere, it's a very important aspect of the law of karma.
0: Já vím, že vy všichni jste vegetariáni, a když tu přednášku mám někde na veřejnosti, tak tohle je důležité, jakoby, co se týče karmy.
1: You see, when we eat meat, we don't kill.
0: Když jíme maso, tak nezabijíme.
1: A normal meat eater is in the consciousness, I never in my life killed anyone. I couldn't even do that.
0: Ten člověk, co jí maso, normálně si ve svém jakoby běžném vědomí myslí, že já jsem za celý život nikoho nezabil, abych to ani neudělal.
1: I myself was 35 years meat eater, but I never killed any animal.
0: Já sám jsem...
1: Except maybe mosquito.
0: No, jakoby jedl maso, ale nikoho jsem vlastně nezabil, kromě třeba komára.
1: But the question is now simply, how can the meat come to you without someone killing an animal?
0: A ta otázka je, vlastně to maso se může dostat k vám bez toho, aby tam byl někdo, kdo to zvíře zabije.
1: We must be aware that already to buy something is a karma.
0: Musíme si být vědomi toho, že i koupit něco je vlastně karma.
1: So now when you buy a steak, someone has to kill an animal, otherwise you cannot get it.
0: Když si koupíte steak, tak vlastně někdo musí zabít to zvíře, jinak byste ho neměli.
1: So somehow you give the order to kill an animal and it's your karma.
0: Takže nějakým vlastně způsobem vydáváte jakoby ten příkaz, aby bylo zabito to zvíře a je to vaše karma.
1: I remember one saint in India was asked about this, what is the karma of a meat eater?
0: Pamatuju si, že jednoho svědce se ptali v Indii, jaká je karma toho člověka, co jí maso.
1: And he said very simple.
0: Řekl velice jednoduše.
1: When you add on your life 100 chicken, then you have 100 times to incarnate as a chicken to experience how it is to be killed.
0: Když jste v životě snědli 100 kůře, tak to znamená, že se musíte 100krát narodit jako kůře a zakusit to zabití.
1: No, so, and you, I am German. You know about German history. You know about Hitler.
0: Já jsem Němec a znáte německou historii o Hitlerovi.
1: And I believe everyone is learning in the school now that Hitler killed 6 million Jewish people.
0: A já myslím, že všichni se učíte vlastně ve škole, že Hitler zabil 6 milionů židovských lidí.
1: And I ask you, how did he do that?
0: A já se vám ptám, jak to udělal?
1: Did you see any picture where he had a rifle in hand and then 6 million times he would kill?
0: Viděli jste ho někdy jakoby na obrázku s nějakou puškou, jak zabíjí vlastně 6 milionkrát?
1: No, he just signed a letter.
0: Ne, on jenom podepsal nějaký.
1: He just gave an order.

0: příkaz.
1: So now others are doing the bloody work.
0: A ty ostatní dělají tu krvavou práci.
1: And of course it is also their karma, very strong karma.
0: A samozřejmě to i jejich karma, velmi silná karma.
1: But everyone understands naturally the main karma is Hitler. He gave the order. Without him it would have never happened.
0: Ale všichni rozumí velice přirozeně, že ta hlavní karma je jakoby Hitlerova, bez jeho příkazu by to nestalo.
1: So done in the sense of giving money or let's say making someone to do something through money or simply to order from a position is a very strong karma.
0: Done vlastně to, že někomu dáme peníze, aby něco udělal, nebo to, že něco nařídíme z nějaké naší pozice, je velice silná karma.
1: You see, I am here in this moment already in this position.
0: Já jsem teďka tady v této pozici.
1: Now you are sitting here, maybe 30 people, and I tell you something wrong.
0: Vy tady sedíte možná 30 lidí a já vám řeknu něco špatného.
1: And you believe me, and now you create negative karma.
0: Vy mi věříte a vytvoříte nějakou negativní karmu.
1: That all goes back to me.
0: To všechno se vrátí mně.
1: But I hope I don't tell you something stupid today.
0: A já doufám, že vám neřeknu nic hloupého dneska.
1: But already in such a position you are, and you must think you have multiplied karma now.
0: A v této pozici už musíte vědět vlastně, že máte tu znásobenou karmu.
1: So now let us think what is actually the point of this law of karma.
0: Přemýšlejme, co je vlastně ten hlavní bod té karmy, ten účel karmy.
1: Mostly, for example, the parents say to the child, don't act with fire, it's dangerous.
0: Často říkají rodiče dítěti, nehraj si s ohněm, je to nebezpečné.
1: But the child of course is curious and does it.
0: A dítě je samozřejmě zvědavé a udělá to.
1: And the mother sees it and
0: matka to vidí a
1: so now ask the child how it feels about that.
0: Zeptejte se dítěte, jak se kolem toho cítí.
1: The child will say, oh, mother punished me.
0: A dítě řekne, matka mě potrestala.
1: Right?
0: Správně?
1: But ask the mother.
0: A zeptejte se matky.
1: Did you want that your child is suffering?
0: Chtěla jsi, aby tvoje dítě trpělo?
1: What the mother will answer?
0: Co matka odpoví?
1: I want to help my child. I love my child. I want to protect my child.
0: Já miluji své dítě. Já jsem mu chtěla pomoct. Já jsem ho chtěla ochránit.
1: I want that it learns that it's dangerous.
0: Já jsem chtěla, aby se naučilo, že je to nebezpečné.
1: You see, completely different aspect.
0: Vidíte úplně jiný aspekt.
1: What is the intention of the mother and what is the experience of the child?
0: Jaký je záměr matky a jaká je zkušenost toho dítěte?
1: We can understand this. I will tell you a little bit some funny story.
0: Můžeme tomu porozumět. Já vám řeknu jeden zábavný příběh.
1: In a small village, the people, the leaders of the village came together and they realized that they soon have jubilee, like 100 years existence of the village.
0: Nějaké malé vesnici se potkali jakoby nějaký hlavní lidé a zjistili, že za chvilku bude nějaké jubileum té vesnice.
1: And they said, we must celebrate this together.
0: Řekli si, musíme toto oslavit dohromady.
1: So now they started to organize a big feast.
0: Začali organizovat velký svátek.
1: And one part of that was that they said, oh, we will enjoy beautiful wine together.
0: A jedna část to bylo, že si řekli, že vychutnají nějaké dobré víno spolu.
1: And we make it in a simple way. From every family, you bring one bottle of white wine. We fill it all in a big drum and then we enjoy together.
0: Že z každé rodiny přinese každý vlastně jednu láhev bílého vína, nalije se to do jednoho společného hrnce a pak to všichni užijeme.
1: So now the day came and they were coming with their bottles of wine.
0: Přišel ten den a všichni přicházeli s těma láhvema vína.
1: And one after the other, they filled the bottle in the big drum.
0: A jeden za druhým vlastně nalévali tu flašku do nějakého velkého bubnu.
1: And then the glasses were filled.
0: A potom byly naplněny sklenice.
1: And the celebration started.
0: A oslava začala.
1: Cheers.
0: Na zdraví.
1: And they drank this.
0: A oni to vypili.
1: Only it looked a little bit strange.
0: Jenom to vypadalo trochu divně.
1: And it tasted a little bit strange.
0: A chutnalo to trochu divně.
1: It tasted like actually no taste.
0: Chutnalo to jako by tak, že to nemělo žádnou chuť.
1: Understand what happened?
0: Rozumíte, co se stalo?
1: Someone was thinking, oh, if everyone comes with a bottle of wine, wine is quite expensive. I can save my money. I put simply water inside.
0: Že vlastně někdo si řekl, že to víno je drahé, že já vlastně můžu přinést jenom vodu v té lahvi.
1: No. If one bottle of water and so much wine, no one will realize.
0: Když jedna láhev vlastně vody v takové množství vína, to si nikdo nevšimne.
1: So unfortunately now everyone has the same.

0: That's a very important aspect.
1: Ale tam je ještě jeden velice důležitý aspekt.
0: Now, how was the reputation? Everyone knew now from everyone that they all were cheating.
1: A jaká byla vlastně ta reputace? Každý věděl o všech těch ostatních vlastně, že všichni podváděli.
0: So it was an act of honesty, you can say. Suddenly everyone knew about everyone what's going on.
1: A vlastně to bylo takové upřímné, že každý viděl o tom každém, co se vlastně odehrává.
0: Now imagine some years later they will have a similar celebration.
1: Aha. A oni několik let později měli podobnou oslavu.
0: And they would again say we bring wine.
1: A řekli zase přineseme víno.
0: What do you think would happen then?
1: A co myslíte, že se stalo potom?
0: I think no one would dare anymore now to come with water.
1: Nikdo by si netroufnul přijít s tou vodou.
0: Because it would be too embarrassing now.
1: Protože to bylo příliš jakoby urážlivé.
0: That means they learned something.
1: To znamená, že se něco naučili.
0: First of all, it comes the karma back as a punishment. You can say now you have to drink water instead of wine, which you hoped.
1: Nejprve se vlastně vrátila ta karma jakoby hnedka zpátky, že vlastně museli místo vína pít vodu.
0: But the deeper point is now they learned something.
1: A ten hlubší jakoby hlubší věc je, že se něco naučili.
0: So that is actually the point of the law of karma.
1: A to je vlastně ten princip toho zákona karmy.
0: So you can say the law of karma is our first guru.
1: Můžeme říct, že ten zákon karmy je náš první guru.
0: Everyone's guru. Everyone has the law of karma as his master.
1: A mistr každého, každý má vlastně ten zákon karmy jako svého mistra.
0: The law of karma teaches us slowly to develop.
1: Zákon karmy nás vlastně pomalinku učí se rozvíjet.
0: To overcome our negative qualities and to develop positive qualities.
1: Abychom překonali naše negativní vlastnosti a rozvinuli pozitivní vlastnosti.
0: But unfortunately that takes a long time and it's quite painful.
1: A bohužel to bere, jakoby zabírá hodně času a je to trochu bolestivé.
0: Because there's no one who explains us.
1: Protože není nikdo, kdo nám to vysvětlí.
0: We are always are confronted with the consequences of our acts. But we mostly don't see the connection between our act and the consequence.
1: My se většinou potýkáme s těmi následkama našich činů, ale většinou nevidíme to spojení jakoby s tou příčinou a s tím následkem.
0: Now, let us think one step further. What actually is karma?
1: A přemýšlím jeden krok dál, vlastně co je ve skutečnosti karma?
0: I mean, is it a physical thing?
1: Je to fyzická věc?
0: Is it an energy?
1: Je to energie?
0: Is it green? Is it blue? Is it round? Is it big? Or what?
1: Je to zelené, je to hnědé, je to velké?
0: Now, what really scientifically speaking, in yoga terminology, what is karma?
1: Co jakoby vědeckým jazykem v té jogové terminologii je ta karma?
0: Or where is my karma?
1: Nebo kde je moje karma?
0: Is it there or here or here?
1: Tam,
0: I don't know.
1: Tam, kde, nevím.
0: No? Think.
1: Přemýšlejte.
2: Karma je můj čin, tvorba. Můj čin,
1: tvorba. No, it's like creation, it's the acting.
0: No, I mean now, where is it, what is it, how is it?
1: Myslím, kde to je, co to je, jaké to je?
0: Energie,
1: která je v prostoru a v čase, čeká na správný moment asi, aby se projevila.
0: Yes, we are approaching.
1: Ano, přibližujeme se k tomu.
3: Magnet.
0: Yes, but how it functions?
1: Ano, ale jak funguje?
0: I try exactly to get out this point now.
1: Sorry? According to longings.
3: Karma to jsou moje životy.
1: It's are his lives.
0: Sorry?
1: Karma is his lives.
0: No, I want to know exactly where and how is karma. What is the shape of karma? Where is it? Located.
1: Jaký je její tvar, kde je lokalizovaná?
0: Yes, that's it. This was good, this was better.
1: V našich jemných tělech.
0: Sita said it is in our body.
1: Sita řekla, že je to v našem těle.
0: And Maheshwari said it is in our fine body.
1: A Maheshwari je to v našich jemných tělech.
0: So we must think. In Western language mostly we speak only about my body. The whole medicine speaks about one body.
1: V západním jazyku mluvíme o našem těle. Celá medicína mluví o těle.
0: But in yoga we know that there is many fine levels.
1: Ale v józe víme, že je mnoho jemných úrovní.
0: And we distinguish between 3 or even 5 levels of fineness of the body.
1: A rozlišujeme mezi 3 až 5 vlastně těmi jemnými úrovněmi těla.
0: So this physical body is called anamaya kosha, the body made out of foot, the gross body.

0: fyzické tělo anamaya koša, které je vlastně vytvořené z jídla.
1: Then comes pranamaya koša, our energy body.
0: Pak přichází pranamaya koša, naše energetické tělo.
1: Then our lower and higher mental body, manomaya koša, vigyanmaya koša.
0: A pak naše nižší a vyšší mentální tělo, anamaya koša a vigyanmaya koša.
1: And the finest one that is called anandamaya koša or causal body.
0: A to nejjemnější anandamaya koša, naše příčinné kauzální tělo.
1: So cause, that is a point. What causes our activities?
0: Ta příčina vlastně, co způsobuje naše činy.
1: So all acts which we are doing have a motivation behind. From where does it come?
0: Všechny naše věci, které děláme, mají motivaci. Odkud ta přichází?
1: This is this causal body.
0: To je toto kauzální tělo.
1: And there is our karma.
0: A tam je naše karma.
1: That means the karma is a vibration in the finest level of our energy bodies.
0: Ta karma, to je vlastně ta nejjemnější vibrace v našich energetických tělech.
1: So all these together is what we call aura.
0: A toto všechno dohromady, tomu říkáme aura.
1: So the aura is always with us. These five bodies are all the time with us.
0: To aura je vždycky s námi, těchto pět těl je vždycky s námi.
1: You can say like the shadow, you never get rid of it.
0: Můžete říct jako stín, toho se nikdy nezbavíme.
1: So the karma is always with us. We can never run away from the karma.
0: Ta karma je vždycky s námi, nemůžeme od ní utéct.
1: You can say maybe to make it simple, it's like a backpack here, which you don't see, but it works. It's there.
0: Že to je jakoby batoh na zádech, který sice nevidíme, ale je tam, že pracuje.
1: And now we must be aware with these fine bodies we are actually communicating.
0: A musíme si uvědomit, že my komunikujeme těmato jemnýma tělama.
1: Not only when I physically touch someone in a loving way also,
0: A nejen vlastně, když já někoho jakoby se fyzicky dotknu a tím milujícím způsobem nebo jinak.
1: But also through our thoughts we are communicating.
0: Ale i skrze naše myšlenky my komunikujeme.
1: This is what we already said. Mental activities, man creates also karma.
0: To je to, co jsme řekli vlastně, ty naše mentální aktivity, man vytváří karmu.
1: So you can say we are actually like radio senders and radio receivers. Waves are coming and going.
0: Můžeme říct, že jsme vlastně takový radiový vysílač a přijímač, ty vlny jakoby odcházejí a přicházejí.
1: So on this fine, on this astral level, we are actually all the time communicating with each other.
0: Takže na tom jemném astrálním, jakoby na té jemné astrální úrovni my vlastně neustále komunikujeme dohromady.
1: And many things which seem to be by chance and reality to explainable on this fine level.
0: A mnoho věcí, jakoby, které vypadají jakoby neuvěřitelně, jsou vysvětlitelné na této jemné úrovni.
1: So now let's try to understand how it actually works that karma comes back.
0: A zkusme porozumět, jak to vlastně jakoby funguje, že ta karma vrací.
1: Let's take the example, a simple example of a thief.
0: Thief.
1: Stealing.
0: No, vezmeme si například příklad kradení.
1: A thief doesn't work, he simply steals all the time and that is his income.
0: A ten zloděj neustále krade a to je jeho příjem.
1: Yes, his experience. He knows, for example, end of the month when the people got money, it's a very good time to get something.
0: Má tu zkušenost třeba na konci měsíce, když lidé dostanou peníze, je dobrý čas něco vzít.
1: So he's like professional in that, no?
0: Je jako i profesionál v tomto.
1: But we must understand he is creating karma.
0: Ale musíme porozumět tomu, že vytváří karmu.
1: And does he think on that?
0: A myslí on na to?
1: Usually not.
0: Většinou ne.
1: So now he steals from a man who just got his full pocket, the pocket away, the money.
0: A ukradne od člověka, který vlastně dostal teďka peníze, má plnou peníženku, jakoby sebere mu ty peníze.
1: He comes home and realizes, my money is gone.
0: On se vrátí domů a zjistí, moje peníze jsou pryč.
1: But he is a family father, he has five children and the whole family now is suffering because money for one month is gone.
0: Ale je to otec rodiny, má doma pět dětí a vlastně celá ta rodina trpí, protože peníze na celý měsíc jsou pryč.
1: Now, does our thief know about that? Does he think about that?
0: Ví o tomto ten zloděj, přemýšlí o tomto?
1: This is actually now from the karmic point of view what he has to learn.
0: To je vlastně z karmického pohledu to, co se musí naučit.
1: So now we say the law of karma is like the law of spiritual development.
0: Můžeme říct vlastně, že ten zákon karmy je jakoby zákon duchovního rozvoje.
1: And all our souls, we are actually longing for this spiritual development.
0: A všechny naše duše touží po tomto

0: duchovním rozvoji.
1: But of course, consciously we are not so much aware of this. Many of us.
0: Ale většinou to neuvědomujeme.
1: So now, and we think I will make a little bit psychological.
0: Udělám to trochu psychologické.
1: When a thief is stealing, what kind of vibration would he send out astral?
0: A když zloděj krade, jaké vlastně ty astrální vibrace vyzařuje?
1: So we could formulate it maybe like this. I am a thief.
0: Můžeme to formulovat takto. Já jsem zloděj.
1: I am stealing from others.
0: Já kradu od ostatních.
1: And I never think what it means for the others.
0: A já nikdy nemyslím na to, co to znamená pro ostatní.
1: But I want to develop.
0: Ale já se chci rozvíjet.
1: I want to learn.
0: Já se chci učit.
1: Can please someone help me?
0: Může mi prosím někdo pomoct?
1: To make this experience what I need.
0: Abych udělal tuto zkušenost, kterou já potřebuju.
1: So this is like broadcasting from his fine body.
0: To je jakoby vysílání z jeho jemného těla.
1: Now, problem is like when you want to search for a radio sender, you must be exactly on the same frequency.
0: Ale vlastně, abyste jakoby chytili to, tak musíte být přesně na té samé frekvenci.
1: So now he is broadcasting on a certain frequency.
0: Tak on vysílá na určité frekvenci.
1: But not everyone will receive that.
0: Ale ne každý to přijme.
1: Now, who may receive his subconscious message?
0: Ale kdo může přijmout jeho podvědomý vzkaz? Somebody who wishes to purify his karma. Thief.
1: Yes, others who are on the same vibration.
0: Ano, ty ostatní jsou vlastně na té samé vibraci.
1: So those who have like the same radiance like he mentally, they actually receive subconsciously his message.
0: Ty, které vlastně, ty, kteří mají jakoby tu stejnou mentální vibraci, tak přijmou jakoby podvědomě ten jeho vzkaz.
1: So now some other thief is thinking where to go this night.
0: No, tak nějaký jiný jakoby zloděj přemýšlí, kam jít tuto noc.
1: And he says, okay, let me go in this street.
0: A řekne si, okay, půjdu na tuto ulici.
1: And then suddenly he comes to the house of our thief.
0: A pak najednou přijde do toho domu toho našeho zloděje.
1: And he breaks in and steals that.
0: A jako vloupá se tam a ukradne to.
1: Now our thief suddenly is the victim.
0: A náš zloděj je najednou ta oběť.
1: So that what he stole from others is now stolen from him.
0: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
1: Now what will be his reaction?
0: A jaká bude jeho reakce?
1: Will he be happy and say, oh, thank you that you are teaching me something?
0: A bude šťastný, řekne, o, díky, že jsi mě něco naučil?
1: Not really, huh?
0: Ne, opravdu.
1: So what will be his reaction?
0: Tak jaká bude jeho reakce?
1: He will be really angry.
0: Bude opravdu nazlobený.
1: He will try to find the thief.
0: A bude zkoušet najít toho zloděje.
1: Maybe even he will call the police.
0: Možná dokonce zavolá policii.
1: But then he may think, that's dangerous.
0: A pak si řekne, možná je to nebezpečné.
1: And they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
0: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak to bude problém odpovědět.
1: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
0: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
1: So we can say he didn't learn anything yet.
0: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
1: But he has one experience. How it is when suddenly stolen.
0: A jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
1: So it will definitely not change his behavior.
0: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
1: He will continue.
0: Bude pokračovat.
1: And create similar karma now multiplied.
0: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
1: But then it will also come back in this or that form.
0: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
1: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
0: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
1: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
0: Jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
1: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
0: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
1: And I said, better you close it, dangerous.
0: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
1: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
0: Ona říkala, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
1: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet. Then the karma is over.
0: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, aby

0: ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
1: So that's a way to understand the law of karma, huh?
0: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
1: So now, in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
0: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
1: But that means also now that the karma continues to come back to him.
0: Ale to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
1: And in this or that way, he will now more and more suffer somehow.
0: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
1: And he collects more and more experiences.
0: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
1: So that slowly that becomes a problem for him.
0: A to se pomalinku stane problém pro něj.
1: A problem when he wants to steal.
0: Ten problém, když bude chtít krást.
1: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
0: Protože v ten moment, kdy bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
1: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
0: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
1: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
0: A on to stejně jako překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
1: But after many years or maybe after many lives.
0: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
1: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
0: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moct krást.
1: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
0: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moct ignorovat.
1: And now he cannot steal anymore.
0: A nyní už nemůže krást.
1: So what now?
0: Co teď?
1: Now he is no thief anymore.
0: Už není zloděj.
1: Now let us think, what quality has he actually now learned?
0: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
1: So he has overcome the negative quality of stealing.
0: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
1: And which positive quality has he developed now?
0: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul?
1: Compassion. Yeah. So you can say understanding for others, compassion for others.
0: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
1: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
0: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
1: Teaching us slowly, slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
0: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
1: But how long and how painful was this process?
0: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
1: Because there's no one explaining that.
0: Protože to nikdo nevysvětluje.
1: And how many karmas he creates also in between always for others?
0: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
1: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
0: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
1: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
0: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
1: That means we are now then consciously looking for a guru.
0: To znamená vlastně my hledáme gurua.
1: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
0: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
1: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
0: A musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
1: Like someone is stealing, or say, how is possible?
0: Ale někdo třeba krade a my říkáme, jak je to možné.
1: Because when we judge in this way, already is again karma.
0: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
1: I always say it very strong.
0: Já většinou říkám velice silná.
1: If you cannot even imagine to steal,
0: a když si ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
1: then most probably it is because you did it already so often,
0: to je nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
1: that you have already learned your lesson.
0: Jo, už jste se naučili tuto lekci.
1: Huh? So no reason really to be proud on that.
0: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
1: So we all are working on certain points in our life.

0: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
1: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but they are all working on different points.
0: Tak někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
1: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking how can I help others.
0: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
1: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
0: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
1: And therefore we start to look then for a real guru.
0: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
1: And then you come to a guru like Swamiji.
0: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
1: And he starts to explain us now about the law of karma.
0: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
1: Aha, we never heard about that.
0: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
1: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
0: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
1: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
0: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
1: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
0: A například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
1: First of all, you should not kill.
0: První, nezabiješ.
1: You should not steal.
0: Neukradeš.
1: You should not desire the wife of your next.
0: Neměl by si toužit po ženě tvého souseda.
1: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
0: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
1: We have there ahimsa.
0: Máme tam ahimsu.
1: Don't kill, don't hurt.
0: Nezabiješ, ne ublížíš.
1: You have there asteya, don't steal.
0: Máme tam asteju, neukradeš.
1: No? And brahmacharya, no? And many laws also like life rules for us.
0: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
1: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
0: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
1: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
0: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou, no, začínáte se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
1: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
0: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
1: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
0: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
1: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
0: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
1: We have the example of a thief.
0: Máme příklad zloděje.
1: So let's say you steal something from someone.
0: Například ukradete něco od někoho.
1: And next day you feel sorry.
0: A druhý den vám je to líto.
1: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
0: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
1: And most probably that person will say it's okay.
0: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
1: But if you kill someone,
0: a když někoho zabijete,
1: and next day you are sorry about that,
0: a když je vám to příští den líto,
1: so what will you do?
0: Co uděláte?
1: That's another character of karma.
0: To je jiný charakter té karmy.
1: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
0: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
1: Swamiji makes it always very simple.
0: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
1: He says, who cannot give life has not the right to take life.
0: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
1: So very simple life rule for us.
0: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
1: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
0: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
1: In the story with the wine and water, it came back immediately.
0: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
1: That's the best, but it's not always possible.
0: To je nejlepší, ale není to vždycky možné.
1: There are some karmas which can make really complications for many lives.
0: Jsou karmy, které mohou udělat komplikace na několik životů.
1: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
0: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
1: That means practically you lose the chance of human life.
0: To prakticky znamená vlastně ztrácíte šanci lidského života.
1: Because only in human life we have the chance for liberation.
0: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
1: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
0: A jiné jakoby činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
1: So now what is his karma?
0: Jaká je jeho karma?
1: What he has to experience that he can learn.
0: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
1: Very simple, he has to be raped.
0: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
1: But how? It's not possible.
0: A jak? To není možné.
1: So that means with this already he programs many future incarnations as a woman.
0: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
1: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do so for many lives.
0: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jakoby udělal nějaký ten čin.
1: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
0: Můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
1: As we said, this world here is called Karmabhumi.
0: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
1: We are here because of karmas.
0: My jsme tady kvůli karmě.
1: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
0: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
1: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
0: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
1: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
0: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
1: And 9 are there because they did some crime.
0: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
1: But the 10th they came there as a liberator.
0: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
1: And that is a guru.
0: A to je guru.
1: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
0: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
1: But the guru does not come because of karmas.
0: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
1: He comes only out of compassion to help us.
0: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
1: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
0: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
1: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
0: Karma je ten vlastně hlavní důvod, jako pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
1: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
0: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
1: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
0: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jako predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
1: And that's a wrong understanding of the law of karma.
0: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
1: So we have to distinguish between three types of karma.
0: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
1: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
0: Tak to se jmenují.
1: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
0: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
1: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
0: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
1: Is it so far understandable?
0: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
1: Yeah?
2: Very good.
1: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.
0: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
1: Okay.

Do you have some wish? I knew you were going to say this.

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्रीदेव पुरुष महादेव की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
2: A pozdrav Shri Alakpuriji Siddhapeet Parampara.
1: And another pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwara Anandpuriji.
2: A moje pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámi Maheshwara Nandžimu.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
2: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
1: Hari Om and good evening to all of you and those who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady i kdo se díváte na Swamiji TV.
1: What a beautiful bhajan, sadhana chara karo vichara.
2: Jaký krásný je to bhajan, sadhana chara.
1: It is the teachings of Bhagavad Pashri Shankaracharya ji, which Guruji, Holy Guruji, put down in a simple language.
2: Je to učení Shri Shankaracharya, které Holy Guruji převedl do prostého jazyka.
1: There are so many Upanishads, Veda, Puranas, all that, but for us ignorant human beings who cannot really understand all of that, our great parampara masters create bhajans to simplify the meaning.
2: Je tolik Upanishad, tolik svatých spisů, ale my, nevědomí lidé, se v nich nevyznáme, když je čteme. Proto naši skvělí mistři, naší parampara, nám je předávají prostými slovy.
1: Bhagavad Pashri Shankaracharya ji, he wrote about this sadhanachara and about the shat sampatti in Vivek Chudamani.
2: Shankaracharya ji ve své knize Viveka Chudamani psal právě o tomto, o čtyřech sádhanách, o sačampaty a tak dále.
1: But Holy Guruji, for us in simple language, for all the Indian Hindi speakers.
2: Ale Holy Guruji prostým jazykem pro nás, pro všechny, kdo mluvíme hindsky.
1: Because you all understand. So, but Hindi is still more simpler to understand than in Sanskrit.
2: Ale pořád hinština je více srozumitelná než Sanskrit.
1: So, sadhana chara karo hari pyara. Oh, the ones who chant the name of the Hari.
2: O vy, kteří zpíváte jméno Hariho.
1: In this Kali Yuga, it is said, Hari naam sankirtan karne walo ki mukti hoti hai, which means those who chant the name of the Hari, those who chant the name of the Lord, those who chant Guru Mantra will be easily liberated. That's the easiest way for mukti in Kali Yuga.
2: Říká se, že v této Kali Yuze ta nejsnazší cesta k vysvobození je zpívat jméno Pána, zpívat jméno Hariho, opakovat Guru Mantru.
1: So, O seekers, O bhaktas, devotees who chant the name of Hari, who are loved by Hari,
2: vy všichni hledající, vy všichni oddaní, kdo zpíváte jméno Hariho, kdo ho máte rádi.
1: If we follow these four paths, four rules, then we are on the path to moksha and we will get moksha.
2: Pokud budete dodržovat tyto čtyři zásady, jste na cestě k mokši.
1: Pela sadhana viveka vicharo. So first, Viveka, think about our Viveka, our determination, discrimination power.
2: První je Viveka, přemýšlejte o Vivece, o síle rozlišování.
1: To differentiate between what is permanent and what is temporary.
2: Rozlišit, co je trvalé a co je dočasné.
1: Who can differentiate between satya and asatya, between the truth and the lies.
2: To, co dokáže rozlišit mezi pravdou a nepravdou, pravdou a lží.
1: Duja sadhana vairagya kahi je. So the second sadhana, the second way is vairagya, is to let go.
2: A druhým krokem na cestě je vairagya a opustit to, nechat to být.
1: Detachment from all the worldly materialistic things.
2: odpoutej se od všech světských hmotných věcí.
1: And also in Brahma Loka, all the beautiful things that we may get in the heavenly world, we also detach ourselves from that.
2: Odpoutej se i od těch krásných věcí, které bys mohl dostat třeba v nebi.
1: Tija sadhana shat sampati dharo, so the six virtues of us.
2: A máme šest cností.
1: So the six sense, samadham, shraddha, aura, titiksha, uparna and samadhana vichara. So if we follow these six inner intuitions, the inner powers of humans, then we will be always in ananda.
2: Pokud budeme následovat těchto šest vnitřních sil, vnitřní intuicí, budeme neustále v ánandě.
1: Čota sadhana mokshki icha. Mokshatva, the longingness to attain moksha, to be liberated, to be free from this cycle of death and birth.
2: Čtvrtou sadhanou je touha po mokši, potom, abychom se osvobodili z tohoto koloběhu zrození a smrti.
1: Mumukshatva is that intense longing to attain something, to attain moksha, to attain self-realization.
2: Je to ta intenzivní touha něčeho dosáhnout seberealizace.
1: Shri Madhavananji, Holy Guruji, is telling us that Shri Pujya Bhagavan Adipa Narayana Madhavananda kahe sadhana chara. To the lotus feet of Mahaprabhuji, Shri Madhavananji Maharaj is telling us that these are the four ways.
2: U lotosových nohou Mahaprabhujiho nám Madhavananji Holy Guruji říká, toto jsou čtyři cesty.
1: All the Vedas, Puranas, all the knowledge are in the bhajans, we just need to understand them.
2: Všechny Védy a Purány jsou v bhajanech, jenom jim potřebujeme porozumět.
1: But sometimes for me even it's a little bit hard to understand because it's this very specific Marwari dialect in some of the bhajans.
2: Pro mě některým je také těžší rozumět, protože jsou psané v dialektu Marwari.
1: And I love our prayer.
2: A já miluju naši modlitbu.
1: That's why we say the importance of bhava.
2: Proto mluvíme o důležitosti bhava.
1: Our prayer is a combination of written by Mahaprabhuji, Holy Guruji and Swamiji.
2: Naše modlitba je kombinací spojení toho, co napsal Mahaprabhuji, Holy Guruji, Swamiji.
1: Some parts of our prayer is in Hindi.
2: Některé části jsou v hinštině.
1: Some parts of our prayer is in Sanskrit.
2: Některé části naší modlitby jsou v sanskritu.
1: And Guruji was the best.
2: A Guruji byl nejlepší.
1: We have Hindi, no sorry, Marwari and Sanskrit mixture in our prayer.
2: Máme směs sanskritu a Marwari v naší modlitbě.
1: And then when you have true scholars of Sanskrit, they read in the prayer and they say, I said yes, this is true combination and merger of languages.
2: A i ty učenci sanskritu, když to čtou, tak jsou z toho překvapení. A já říkám, ano, to je opravdu propojení těch jazyků.
1: But that's the point, that the bhava, what is Guruji's bhava, what is he trying to explain, that we all understand with that simple language.
2: Ale je ta o té bhava, to, co Guruji, jakou bhávu do toho dává, tomuto jednoduchému jazyku my rozumíme.
1: All the knowledge which we can get, he gave us in bhajans, he gave us in all these forms.
2: Všechno to poznání, které můžeme dostat, se nám dostává právě v bhajanech, právě v této podobě.
1: Co? Titiksha, no? What does titiksha mean?
2: Tak titiksha, co znamená titiksha?
1: Patience.
2: Trpělivost.
1: Endurance, patience.
2: Vydržet něco, být trpělivý.
1: So we were enduring for so many days and weeks, and today finally the documentary of the Himalaya trip came.
2: Tak jsme to vydrželi, byli jsme trpěliví tak dlouho, až konečně dneska máme tady ten dokument z cesty do Himalají.
1: So I would request Niranjan Puriji to come and present it.
2: Tak prosím Niranjan Puriji, aby přišel a představil nám ho.
1: Anyone here except us three who was in the Himalayas? No.
2: Je to ještě někdo, kdo kromě nás tří, kdo byl v Himalájích teď?
1: Turns. Okay, till then he will talk. You can sit if you like. Nanjan, you want to sit?
3: No, I don't have to sit.
1: Chair? Sofa? Recliner?
3: No, no, I'll go.
4: Sri Deep Namagwana ki jai.
1: Surya Bhagavana ki jai.
4: Hello, hello. 1, 2, 1, 2. Sri Deep Namagwana ki jai. My pranams to our Gurudev and to our Parampara, ala Kurji Siddhapit Parampara.
2: Moje pranám našim Gurudevům a naší Siddhapit Parampara.
4: To Avatar Puriji, all the sannyasis, to all dear brothers and sisters.
2: Avatar Puriji mu sannyasinům a všem drahým bratrům a sestrám.
4: So along with Avatar Puriji, 1 month ago, this time we have been in the Himalaya.
2: Spolu s Avatar Purijim jsme před měsícem byli v Himalajích.
4: Why? Why we went there?
2: Proč jsme tam šli?
4: Why people go to the mountains?
2: Proč lidé chodí do hor?
4: Because mountains are beautiful, full of nature, full of prana, less crowded, full of inspiration.
2: Protože jsou krásné, jsou plné prány, plné přírody, plné inspirace.
4: But?
2: Ale?
4: There is no other mountain like Himalaya.
2: Nejsou žádné jiné hory jako Himalaje.
4: From the mythological point of view, it's the home place of Bhagavan Shiv and Mother Parvati.
2: Z pohledu mytologie je to vlastně domovina pána Bhagavana Shivy a matky Parvatiji.
4: Not only Kailash, but it's in Badrinath, it is in Gangotri area, it is in Amarnath, it is all over the Himalaya.
2: Nejen na Kailashu, ale i v Badrinátu, v Gangotri a všude v celých Himalajích.
4: And actually, if you see the name of Mother Parvati, that means the daughter of the mountains.
2: A když vlastně se podíváte i na samotné jméno matky Parvati, to znamená dcera hor.
4: She has about 100 names.
2: Má asi 100 jmen.
4: And out of them, at least 10 are that she's the daughter of the mountains. Like, so this is Parvati, then Girija, Shailija, Shailaputra, Heimavati, and so on. So Parvatiji is from the mountains, from the Himalaya.
2: Z těch stovek alespoň 10 právě je, jsou spojeno s horami, ať už Parvatiji a další, které Niranjan jmenoval, to znamená, že ona je dcera hor. I can't take too long.
4: Avatar Puriji was mentioning 2 days ago the very important thing that the rishis, munis, yogis, they go there for thousands of years, continuously, uninterruptedly.
2: A jak Avatar Puriji zmiňoval, ty rishiové, jogini vlastně tam chodí a jsou tam přítomni neustále bez přerušení po tisíce let.
4: They make the sadhana, they make the tapasya, and their tapasya, it makes a samskara in the mountains. It's the vibration is there.
2: Dělají tam svoji sadhanu, svoji tapasyu a ta jejich tapasya ta tam vytvoří tu samskáru, ta jejich vibrace tam zůstává.
4: It is like if you build a temple, you take the architecture of the temple, you build it, it's only a building.
2: Je to jako podobně, když stavíte chrám, když postavíte jenom tu stavbu, tak je to pořád jenom stavba.
4: When you make a pran pratishta, when the divine energy is given to the building, it becomes a temple.
2: A když ale tam proběhne pran pratishta, tak teprve potom se tam objeví ta božská energie a v tu chvíli je z té stavby chrám.
4: But it only remains temple if bhaktas go there, they do their worship. If pandits are there, they do the pujas and so on.
2: Ale zůstává to chrámem jenom, když tam přicházejí bhaktové, dělají tam své modlitby, i panditi tam dělají půdži a tak dále.
4: And so this is what is with Himalaya. Actually, when also Pavitra 2 days ago, sister Pavitra from Salzburg, she was speaking.
2: A podobně je to i ze Malaje.

0: humility, full of humbleness.
1: Pokory.
0: And when you are in the environment which is completely charged with the spiritual energy.
1: A když jsme v prostředí, které je úplně nabité duchovní energií,
0: then you can't but feel it.
1: Nejde nic jiného, než že to cítíte.
0: So if a spiritually inclined person goes to Himalaya, he has to feel the spiritual input, the income which it brings him.
1: Duchovně otevřená osoba jde do Himalají, tak to cítí tu energii tam.
0: So even the big saints, big yogis, they even now they go there, although they don't need, still they go there to receive more.
1: A tak i velcí jogíni, velcí světci tam chodí, i když to vlastně nepotřebují, přesně tam jdou, aby získali ještě víc.
0: So we basically followed the footsteps of our Gurudev, who Vishwaguruji, he went to Gangotri in 2014.
1: A tak jsme vlastně šli v postopách našeho Gurudeva Vishwaguruji, který šel ke Gangotri v roce 2014.
0: He was there early May, so the national park was still closed at that time. He could not proceed further to the mountains.
1: On tam byl v začátkem května, tak ten národní park ještě byl zavřený, takže nemohl potom jít ještě hlouběji do těch hor.
0: But I think Mangalpurji was there with Swamiji. Is it correct? In Gangotri 2014, yes, Mangalpurji was there.
1: A myslím, Mangalpurji tam se Swamiji v 2014 byla.
0: And that journey had to have some meaning for Gurudev because it was the second time, only second time in his life that he shaved his head.
1: A ta cesta musela mít pro Gurudeva nějaký význam, protože to vlastně bylo jenom dvakrát v životě, kdy si oholil vlasy.
0: It was once when Holy Guruji took Mahasamadhi and then second time Gurudev did this in Gangotri.
1: Jednou to bylo poprvé, když vlastně Holy Guruji vstoupil do Mahasamadhi a podruhé právě na téhle cestě ke Gangotri.
0: So we were hoping to have a big group, but actually we were very small family gathering.
1: Doufali jsme, že budeme velká skupina, ale bylo to takové rodinné shromáždění.
0: Once again, thanks to Avatarji that he joined with his Indian group, because otherwise we could not organize it.
1: A děkujeme Avatarji, že se přidal s celou indickou skupinou, protože jinak bychom to nemohli zorganizovat.
0: On the way we visited the beautiful places of which are places of tapasya and of the places of sadhana, Rishikesh, Uttarkashi, Harsil, Gangotri and many others.
1: A po cestě jsme navštívili významná místa sádhany, tapasy, Rishikesh a tak dále.
0: Thanks to Avatar Purji's presence, we had everywhere the doors opened, so like in the aratis, we could sit in the front line and we could go directly to the temples and this and that was very helpful.
1: Díky Avatar Purjimu jsme všude měli dveře otevřené, mohli jsme chodit do všech chrámů, při modlitbách jsme seděli vepředu a tak dále, takže to byla velká pomoc.
0: But for example, when we came to the top destination of our trip to Tapovan, which is some meadow 4300 meters above sea level in the heart of Himalayas.
1: Ale když jsme došli do toho vrcholu té naší cesty na Tapovan, což je taková louka 4300 metrů vysoko v Himalajích.
0: There we met two sadhus who lived there permanently for last more than 15 years.
1: Potkali jsme tam dva sadhuje, kteří tam žijí trvale posledních asi 15 let.
0: And they live there 12 months in a year.
1: A žijí tam celých 12 měsíců do roka,
0: so
1: celoročně.
0: That means 6-7 months they are under snow.
1: A takže 6-7 měsíců jsou tam v tom
0: this
1: sněhu.
0: This one Swami Anand Saraswati, he said that for 6 months he does not go out of his gufa.
1: A ten jeden Swami Anand Saraswati říkal, že po 6 měsíců nevyjde ani z té své gufy.
0: And I have to say that as a bhakta I was pleased how they accepted Avatar Purji. Because there in the mountains, they're like the title of Mahamandaleshwar has a zero value.
1: A já jako bhakta jsem byl potěšen, jak přijel Avatar Purji, protože tam vysoko v těch horách nějaký titul Mahamandaleshwara nic neznamená. A tak by to mělo být.
0: You know,
2: Mahamandaleshwar is just a title. I'm still the same Avatar Purji. Nothing changes.
1: Je to jenom titul. Já jsem pořád stejný Avatar Purji, nic víc.
0: That's okay. That is Avatar Purji's humbleness.
1: To je jeho pokora.
0: But you know, when we come to

0: The ashrams in Haridwar, in Rishikesh, certain protocol has to be followed.
1: It's the culture. Do ashramu v Haridwaru, v Rishikeshi, tak tam prostě určitý protokol se musí dodržet, to je prostě součást kultury.
0: Of the sadhu samaj, that means the society of the sannyasins and sadhus.
1: Tak to chodí v sadhu samaj, což je ta společnost sadhu.
0: But up there in the mountains with these people who live there for 12 months a year. They are the masters. They are the one to whom we should bow, you know. But they were showing so much hospitality and humility. That was beautiful.
1: Ale ti, kdo žijí opravdu tam vysoko v horách, těch 12 měsíců do roka, to jsou ti sádové, to jsou ti mistři. A bylo krásné, že oni ukazovali tolik pokory a tolik přijetí.
0: Short diversion. We were expecting with our Indian organizer, with Rajuji, who many of you know him.
1: Krátká odbočka, my jsme tam byli s naším indickým organizátorem Rajujim, možná ho znáte.
0: How will be with Avatar Purji, how he will manage in the mountains, because he's all the time either traveling in the car or sitting on the lectures.
1: A tak jsme si říkali, jak to Avatar Purji v těch horách zvládne, protože celou dobu buď to jezdí autem, nebo sedí na přednáškách.
2: And September is coming up, that's why now I'm practicing cycling and walking.
1: A blíží se září, tak já cvičím, teď už mám rotopet a cvičím.
0: I do not know what is the reason, was it the...
2: Maybe next is rock climbing, who knows.
0: Okay.
1: Příště možná čeká nějaké šplhání na skály, kdo ví.
0: So was it the lack of the internet signal and of the mobile, the lack of electricity? I don't know, but there was some atomic gear inside of Avatar Purji.
1: A tak nevím, jestli to bylo tím, že tam neměl signál, nebo že tam nebyl internet, ale možná měl v sobě nějaký atomový pohon.
0: So twice he fled away from us. He was always like 2 hours in front of the group.
1: Dvakrát nám úplně utekl, byl 2 hodiny napřed před skupinou.
0: And so now I'm coming to the point when he came up to the Tapovan and we would come 2.5 hours later, then he was in just in very simple dress and it was quite cold there. He had like less than a t-shirt he had on him.
1: On takhle vlastně přišel na ten Tapovan a my jsme se tam dostali až 2.5 hodiny po něm a on tam vyšel a byl takhle prostě oblečen, tak jak je oblečen teď.
0: And so one of these sadhus who never saw him before, he gave him a full dress, very nice warm dress, and he said, as long as you are in Tapovan, you keep it, you have it.
1: A jeden z těch sádů, který tam právě bydlel, mu dal krásný nový teplý oděv a říkal, dokud jste tady v Tapovanu, tak si ho nechte.
0: And perhaps it will, I think it is not visible in our documentary, but Avatar Purji was the only one who was every day taking bath in this ice cold water in the morning.
1: A nevím, jestli to bude na tom dokumentu, ale Avatar Purji byl jediný, kdo každý den tam jako se chodil koupat i do té ledové vody.
0: Not that we others do not know the rules of hygiene.
1: No, není to tak, že my ostatní nevíme, že je potřeba se mít.
0: But you know, if it is in the morning, sometimes we had minus 10 degree.
1: Ale ráno někdy bylo minus 10 stupňů.
0: And the water actually is not accessible because it's below the ice, so you have to break the ice. To
1: nedostanete hned k vodě, protože je zamrzlá, musíte rozbít led.
0: So many of us, the health was not the best, so somehow securing our health, we skipped the hygiene point.
2: I was still trying my best by forcing them every morning, but no success.
1: Někteří z nás na to nebyli zdravotně úplně dobře, tak jsme si ze zdravotních důvodů tu ranní hygienu někdy vynechali a Avatar Purji říká, já jsem je vždycky do toho nutil, ale nepovedlo se mi to.
0: Regarding health, none of us had it easy. Everyone had some smaller issues.
1: Co se týká zdraví, nikdo to neměl úplně jednoduchý, každý měl nějaké drobnější problémy.
0: Except Mahatapasvi Vikrambai.
1: Kromě Mahatapasvi Vikrambari.
0: Achá, he's here. So, on the Monday, when we started from Rishikesh to the mountain, Monday he is fasting, every Monday, all day.
1: Tak v pondělí jsme vyrazili z Rishikesha, on se každé pondělí postí.
2: He convinced now Jayaprakash also, now they both are fasting together.
0: Okay, good. So on that fasting day, he started with vomiting and headache.
1: Takže toho dne půstu začal se zvracením a bolestmi hlavy.
0: And he kept it on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
1: A vydrželo mu to i v úterý, ve středu, ve čtvrtek.
2: The whole trip we didn't see him. He
0: was in the tent. Every day he was vomiting several times. Every day he had a headache from the morning till the night.
1: Celou cestu jsme ho neviděli, protože každý den začal tím zvracením a bolestmi hlavy.
0: But he never said that he would go back.
1: A nikdy neřekl, že se chce vrátit.
2: We were forcing him to go in the warm gufa or go back down. He said, no, my group is here, I stay here.
1: A my jsme ho nutili, aby šel do teplaté gufy, nebo aby se vrátil. On říkal, ne, moje skupina je teď tady.
2: The wolf pack.
1: Ta vlčí smečka.
0: So it was very beautiful experience and we hope that we will have many experiences more like this.
1: A tak byla to krásná zkušenost, krásný zážitek a doufám, že jich bude víc.
0: But on the other hand, you know, many of us cannot go.
1: Na druhou stranu mnozí z nás tam nemůžeme jít, nedokážeme jít.
0: It is the age, it
1: je
0: is
1: to
0: the
1: věk,
0: job, family, money.
1: Práce, peníze, rodina.
0: So don't worry. Gurudev never told us you have to go to Himalaya.
1: A nemějte obavy, Gurudev nám nikdy neřekl, že tam musíme chodit.
0: Gurudev is here and basically he is just one thought away. He's in the heart.
1: Gurudev je tady a je jenom jednu myšlenku od nás je v našem srdci.
0: Maybe person who calls Alakpurji from the bottom of the heart is closer to him than the one who goes to the cave.
1: Ten možná osoba, která se upíná k Alakpurjimu z hlubiny srdce, je k němu blíž než ti, kteří jsou v Himalájích.
0: So let's hope that documentary is there.
1: Doufejme, že ten dokument tam se promítne.
0: It is still warm because we completed just few minutes before this evening lecture.
1: Ještě je teplý z výroby, protože jsme dokončili před pár minutami před přednáškou.
0: So if there are any mistakes, please forgive and
2: Surya Narayana Bhagavan ki jai. Surya Narayana. All of you please come here that you can watch easily.
1: Pojďte and before sem, ať to můžete vidět.
2: And before we start I would like to invite our dear Mantra Devi. She has birthday today.
1: A než začneme, tak bych chtěl pozvat Mantra Devi, naši drahou Mantra Devi, která má dnes narozeniny.
2: Happy

0: This is what we were referring to, sitting and talking without phones.
1: O tomhle jsme mluvili, když jsme říkali, že jsme seděli, povídali si bez telefonu.

0: Now all of you don't need to go all the way far away. Now you are exactly where the right position. Just turn around.
1: Nemusíte se vracet nikam daleko, jste tam, kde máte být, jenom se otočte.
0: Why to go all the way so far, far away again?
1: Proč se rozbíhat někam do dálky?
2: I should still say something. Mm-hmm. We did not comment. There was at the end. There was this arati at Harkipuri in Ganga arati.
1: Nezmínili jsme, co byli na konci. Tam bylo to arati, Ganga arati.
2: Actually, there are many holy rivers in India.
1: V Indii je vlastně mnoho svatých řek.
2: They say Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Kaveri, Sindhu. What did I forget?
1: Říkají seven, no? Všechny těchto hlavních sedm svatých řek.
2: And at the end of each river you find evening arati. And somewhere morning arati as well.
1: A u každé té svaté řeky vždycky se dělá večerní arati.
2: Because for them the river is a living entity. It's a divine entity and there is always a goddess behind with whom they interact.
1: A protože pro ně ta řeka je živoucí bytost, božská energie, vždycky je tam nějaká představu, nějakou bohyni, se kterou oni komunikují.
2: And so Ganga arati is very typical. Now in Rishikesh, for example, many years ago, you could normally attend the arati at the Triveni Sangam.
1: A to Ganga arati je tam velice běžné. V Rishikeshi jste mohli dřív ještě chodit na arati do Triveni Sangam.
2: But now there are 6 Ganga aratis going on in Rishikesh in the evening.
1: A každý večer v tom Rishikeshi je 6 míst, kde se koná Ganga arati.
2: And it's not a fixed protocol. You go to one, you have one experience, you go to another one, you see a little bit different program.
1: A není to nějaký pevný protokol, když jdete na jednu, máte jiný zážitek, když jdete jinam, tak to vidíte trošku jinak.
2: But if you manage to join with that puja, with that worship, then you find out that it's living, that it's during that how the people are, how they are joyful. They understand the words, they understand the wisdom and there is a flow of energy during that puja.
1: Ale když se dokážete napojit na ten obřad, napojit na to, co se tam děje, tak vidíte, že je tam živoucí, že je to živoucí věc, že tam plyne ta energie. Ty lidé to prožívají se radostí a vnímáte tu energii.
2: When we went down to Haridwar, then Avatar Purji had to go quickly to Jadan, but he arranged for us that we could go to that Ganga arati, which was at the end of the documentary.
1: Když jsme byli v Haridwaru, tak Avatar Purji musel rychle odcestovat do Jadanu, ale zařídil pro nás, aby jsme právě mohli jít na to Ganga arati, které tam bylo pak vidět.
2: And we had no idea that it was a constellation which repeats one in 3 years.
1: A neměli jsme, ani jsme nevěděli, že je konstelace, která se opakuje jednou za 3 roky.
2: It was some Ekadashi in Purushottama month.
1: Bylo
2: so it's Ekadashi, extra months in the Hindu calendar.
1: V Purushottam měsíci, což je ten měsíc navíc v tom védském kalendáři.
2: And there was 50,000 people sitting there.
1: That's bylo tam, sedělo tam 50 tisíc lidí, ohromný dav.
2: And imagine if 50,000 people
1: 50 tisíc
2: if they join the prayer with a full enthusiasm. They came, many of them, they traveled thousands of kilometers
1: a mnozí
2: to come
1: z nich
2: there because of that.
1: Tisíce kilometrů cestovali, aby kvůli tomuhle arati. A představte si všichni ty lidé, když se s radostí spojí v modlitbě v arati.
2: So these are the things which you can experience only in India. I don't think that somewhere else you come across these.
1: Tohle to zažijete jenom v Indii. Myslím si, že nikde jinde na světě se s tímhle nesetkáte.
2: You can plan it if you go to Kumbh Mela or to some announced yagya. But you know, in India, such things they happen just out of the blue.
1: A můžete si to naplánovat, když pojedete na Kumbh Melu nebo nějakou ohlášenou jagyu, ale v Indii se prostě tohle stává samo od sebe.
2: So although we had some program, some itinerary, what we will do, then many things which actually we experienced, they could not be planned and they were it was just a prasad. It's
0: exactly what we talk about. Go with the flow, be in the moment.
1: A tak sice jsme toho měli hodně naplánováno, ale většina těch věcí se prostě stala a byl to pro nás jako prasad. Avatar říká, jak to říkáme, přijmi to, co přichází.
2: So then one experiences actually what is the guru kripa, you know, because we don't need miracles in the life.
1: A je to vlastně taková zkušenost, co to je guru kripa. My nepotřebujeme v životě zázraky.
2: We need protection, we need some ochranu, basic material comfort.
1: Základní materiální pohodlí.
2: And we need the touch of the divine. We need to know that we are connected, that there is something more than the ordinary life which we live.
1: Dotek božského, potřebujeme vědět, že jsme spojeni, potřebujeme vědět, že je něco víc než jen ten běžný život.
2: And in India it's a little bit more palpable, this principle.
1: A v Indii je tento princip prostě víc hmatatelný.
2: So once again thanks to Parampara that we could realize this dream which for a few years was somehow on the mind.
1: A tak děkujeme Parampara, že jsme mohli uskutečnit tenhle sen, který jsme měli na mysli už pár let.
2: And humbly requesting for prolonging the mercy that we can still make such trips again.
1: A pokorně prosím, aby ta milost, díky které tyhle ty cesty můžeme pořádat, pokračovala.
2: Now Avatar Purji is telling me that I should mention that next year we are planning Kailash and Mansarovar.
1: Avatar Purji mi napovídá, abych zmínil, že na příští rok plánujeme Kailash a Mansarovar.
2: Which theoretically should be at the end of the summer, but we still don't know because it has to match with the summer seminars and then the
0: summer seminar, then we go for a month India tour seminar with Kumbh Mela, then we come back and complete the seminar. I don't know where he will put in, but
1: a ten plán je takový, že začneme letní semináře, potom odjedeme do Indie a tam budou indická taková pouť a Kumbh Mela a pak se zase vrátíme sem na semináře. Ty Himalaje, jak tam do toho budou pasovat, to ještě uvidíme.
2: We will see. We would like to go to Kailash few more times, so we just need to make it for the first time. That is the important step.
1: Ke Kailashi jezdit vícekrát, tak prostě důležité, aby na poprvé ta první cesta je důležitá.
2: We already have the itinerary, so it's like 15 or 16 days from Kathmandu to Kathmandu.
1: Už máme ten cestovní rozpis a je to 15 dní Kathmandu a zpátky do Kathmandu.
2: Some agencies they give you 7-day package or 10-day package. It is manageable.
1: Některé cestovní kalendáře dodávají jako 7-denní cestu nebo 10, dá se to zvládnout.
2: They do not guarantee that you come alive back.
1: Ale negarantují, že se vrátíte živí zpátky.
2: Because we don't want only to go for darshan of Kailash, we also want to come back.
1: My totiž nechceme jenom dostat tam přijít na ten darshan Kailash, ale chceme se i vrátit.
2: And so in order to make it safe and also make it enough comfortable that we can really, because for most of us this will be if we go, then it will be a one in a lifetime opportunity.
1: A tak my chceme, aby to bylo jednak bezpečné a abyste si to také dostatečně užili, protože pro většinu lidí, kdo tam pojede, to bude jednou za život.
2: It will be costly, you can't avoid it, and it can be like 18 days or 19 days where you have it every year, no? Such a holiday.
1: Bude to drahé, bude to něco stát, tomu se nevyhneme, ale bude to nějakých 20 dnů a kdy
0: budete do a life test. How many of you are interested?
1: A tak pokorně, kdo o to má zájem?
0: Good.
2: Yeah, so we make it safe, like it's 2 days in Kathmandu, 2 days in Keirong, which is already in Tibet after the Nepal border. It's about 3,000 meters.
1: A tak my chceme, aby 2 dny jsme byli v Kathmandu, potom 2 dny v Tibetu a tak dále.
2: Then 2 days in Saga, which is already 4,000 meters. 2 days at Mansarovar, which is 4,600 meters.
1: A 2 dny ve 4,000 metrech, potom Mansarovaru, což je 4,600 metrů.
2: And then the kora of Kailash itself normally takes 3 days.
1: A ta kora kolem Kailáše normálně trvá 3 dny.
2: Or normally we say parikrama, no? In our language we say parikrama, that you go around the mountain,
1: když obcházíte tu horu,
2: which is 52 kilometers.
1: Je to 52 kilometrů.
2: So basically 2 days you have to walk 20 kilometers.
1: Takže každý den, 2 dny, každý den ujít 20 kilometrů.
2: And with the height, the minimum height is 4,700.
1: A je tam, začíná to na 4700 metrů.
2: And the maximum is 5,650.
1: A nejvyšší bod je 5600 metrů nad mořem.
2: So then it requires both the proper acclimatization and as well as the fitness.
1: A tak to potřebuje, abyste se na to vhodně aklimatizovali.
2: Because you have to walk these 20 kilometers in that high altitude.
1: Protože potřebuje těch 20 kilometrů v té vysoké nadmořské výšce.
2: So that's why in order to make it sustainable and safe, then we go for the 15 days itinerary.
1: A proto, abychom to zvládli vůbec, aby to bylo zvládnutelné, proto jsme to rozprostřeli do těch 15 dnů.
2: So that's the plan for the next year.
1: A to je plán na příští rok.
2: And whoever would like to go there needs to have some recent, let's say within 3 years, experience of trekking in the mountains at least above the altitude of 3,500.
1: A kdo tam chce, měl by mít za poslední 3 roky nějakou zkušenost to, že byl někde už jako někde na nějaké túře v horách, alespoň 3500 metrů nad mořem.
2: Does not mean that you need to go with us. That's not you can go with anyone, but we have to keep safe of each member and as well as the group, so there will be some medical test for everybody, or let's say medical, you need to have the stamp of your doctor that you can go, and there will be such precautions.
1: Samozřejmě nemusíte jet s námi, můžete jet jakkoliv, ale pro bezpečnost jak vás, tak té skupiny, tam budou nějaké podmínky, jako že budete muset mít potvrzení od lékaře, že to zvládnete a tak dále.
0: But we all are practitioners of yoga in daily life, so we don't get old.
1: Ale my všichni cvičíme jogu v denním životě, takže nestárneme.
0: Modi, I feel old, that's a different problem. But...
2: So if anyone wishes, this September we also go to Alakpurji's cave and Devpurji's cave. Avatarpurji is also joining.
0: I'm joining Alakpurji, Devpurji I still did not confirm. It depends on my physical...
1: Tak v září pojedeme, máme na plánu cestu k Alakpurji, kde je v Purji jeskyni, kde se připojí Avatarpurji. Avatarpurji říká, že Alakpurji ano, a kde je v Purji, může to ještě
0: záležet.
1: Ale dám vám vědět včas, aby jsme to naplánovali.
2: So if anyone is still considering, then it's still possible to process it.
1: A pokud tady někdo o tom uvažujete, tak máte ještě čas se připojit.
2: Thank you very much. Tridim Namagvana. Kija.
0: You were also in the Himalayas, no, Simona? Yeah, no, I'm talking to you, Simona. Yeah? You were on the Himalayas with us, no?
3: You weren't?
0: Who was else there? Many of you were there.
1: Kdo ještě byl v Himalájích?
0: Amba Deviji.
4: Yes.
0: That's the topic, so.
4: That's the topic, okay. So Hariom. Pranam. Awa parampara pranam. Avataburichi.
0: It's more family yes. Like, no?
4: Yeah, yeah. Your family.
1: Draha rodina.
4: Yes, we have been in Himalaya 2018.
1: Byli jsme v Himalájích 2018.
4: As yesterday was told, it was an adventure even to go with the cars to Badrinath.
1: A jak včera jsme mluvili, už dobrodružství bylo jenom s těmi auty dojezd do Badrinathu.
4: And it seems every group experienced this, that you go this street up, very nice, very beautiful way.
1: A každý
4: and
1: to
4: then,
1: zažíváme, že jdeme tou cestou nahoru, je to velice krásná cesta.
4: And we had a very good driver, very, he was really quick, brilliant. He always tried to be first, it, even in first before Swamiji, he managed sometimes.
1: Skvělé řidiče, který se snažil vždycky být první a snažil se předjíždět a jet na prvním místě, dokonce předjíždět i Swamijiho.
4: Because we were in a taxi. Some of us had chosen the bus and some of us a taxi.
1: Někteří jeli autobusem a někteří si vzali taxík.
4: The driver had always a little bit to bite. This makes him very alert, I think.
1: A tak on byl ten taxikář takový velice bdělý.
4: And like every group, we experienced that on some point there should be a way, a street, but it is not because it fell down.
1: A na mnoha místech ta silnice byla taková propadlá, že tam prostě nebyla celá.
4: And when we came to that point, so we in one row we stood in front of this hole, and Avataburji at the time, of course, was also with us. You jumped from one car to the other, and you tell also now always, don't worry, Swamiji is here, you are protected.
1: A tak my jsme se báli, že tam byly ty díry v té cestě, ale Avataburji tam tehdy byl s námi a vždycky, když jsme zastavili, tak chodil těm autům, říkal, neobávej se, Swamiji je s námi.
4: And so we had to wait some time and something was managed and then someone decided they can go.
1: A tak jsme vždycky museli čekat, než se to tam opraví a pak se rozhodlo, že můžeme jít dál.
4: And it was like this that really our brilliant driver, he didn't want to go, but someone pushed him. Finally he went, and it was a very strange moment because it was half the street and we tried to pass, and at the same moment from the other side a white horse come into our direction and passed also by.
1: A tak na jednom tohle místě my jsme moc ten tomu řidiče sám nechtělo vjet, ale nakonec se rozhodl, pojede a jak tam vlastně projížděl s tím zúžením, tak naproti nám vyběhl divoký kůň.
4: But it worked. we could pass by.
1: Ale nakonec jsme se úspěšně minuli, projeli jsme.
4: So we came to Badrinath.
1: A dostali jsme se do Badrinathu.
4: The day after we a part or the half of the group started to go then up to Alakpuriji cave.
1: A potom část skupiny už se vydala na tu cestu nahoru do Alakpurijiho jeskyni.
4: And it was wirklich a wonderful great atmosphere to go there.
1: A byla to opravdu skvělá, nádherná atmosféra tam jít.
4: To be there, we could go, when we reached the cave, we were allowed to go into the cave to meditate there. Really wonderful moments we had.
1: A opravdu tam být u té jeskyně meditovat, to byly opravdu nádherné okamžiky.
4: And maybe two, for me, very touching moments I can share. One was when we were sitting in meditation somewhere on the rock.
1: Jeden z těch okamžiků dojemných, který můžu s vámi sdílet, když jsme tam seděli na těch skalách na meditaci.
4: And I did it with open eyes.
1: A já jsem meditoval s otevřenýma očima.
4: And in that moment I saw in the clouds in the heaven. It was for me Alakpurji's vision.
1: A já jsem tehdy v těch mracích, v tom otevřené nebi, pro mě to byla vize Alakpurjiho.
4: And this I will never forget. This is always with me, this picture from him.
1: A na to nikdy nezapomenu, ten pohled, ten obrázek
4: also,
1: je vždycky se mnou.
4: It doesn't look like our picture.
1: Nevypadal jako ten náš obrázek.
4: He had no head.
1: Neměl hlavu.
4: But white wild hair around him.
1: Ale neměl tu čepici, neměl ten klobouk, ale takové bílé vlasy kolem hlavy.
4: And this graceful view. The way he looked, it was very graceful.
1: A když se na mě zhlížel, tak to bylo milosti plné.
4: And the other moment was we have been at this area of the v té Alakporichi cave.
1: A v další moment, když jsme byli v té oblasti u Alakporichiho jeskyně.
4: And a part of the group went to Devporichi's cave.
1: A část skupiny pokračovala k Devporichiho jeskyni.
4: I just remember Satvi Umaporichi and Vijaya and I don't know, maybe also some people are here from this group.
1: Nevím, myslím, že Umaporichi tam byla, Vijaya, nevím, kdo ještě tady je z té skupiny.
4: And they went there and after some days they come back and we knew that they will come back.
1: Po několik dnech se vrátili, my jsme věděli, že se budou vracet.
4: And when 2018 when we were there, I have to say Swamiji was not so well at that time.
1: A v tom roce 2018, když jsme byli, tak Swamiji mu nebylo úplně dobře tam.
4: We didn't see him so often.
1: Neviděli jsme ho tak často.
4: But when we knew that this group will come back, he went out and we all stood at on the one side of Alaknanda.
1: Ale toho dne, když jsme viděli, že se budou vracet, tak on taky vyšel a my všichni jsme šli s ním a stáli jsme tam na břehu té řeky Alaknanda.
4: Because like Pavitraji yesterday told, when you go to Alak cave, you have to go on the right side of the river. When you go to the Devporichi cave, you go on the left side.
1: Protože jak Pavitraji vyprávěl, když chcete být u té jeskyně Alakporichiho, tak jste na levé straně, a když chcete k Devporichimu, tak na pravé straně.
4: So we stood on the one side of the river and the other group came on the other side.
1: A tak my jsme byli na jednom břehu a ta druhá skupina přišla na ten druhý břeh.
4: And it was such a touching moment when they came and we saw each other, because to see, okay, our brothers and sisters come back and they are healthy and we could see each other.
1: A byl to takový dojemný okamžik, když oni tam přicházeli a viděli jsme se, že naši bratři a sestry jsou v pořádku a vítali jsme se.
4: And it was such a joy in our group and you could also see in the group over
1: vnímali jsme tu radost jen v té skupině na tom našem břehu, ale stejnou radost měli i ty na tom druhém břehu.
4: And it was not just this joy in the air, it was also this longing in the air and you could feel it also from Swamiji would like that they are really here on that on our side and you could also feel the other group wanted that they are more close to Swamiji. So this joy and this longing was so much in the air in that moment.
1: Nebyla tam ta radost, ale vnímali jste tam i tu touhu, jak vlastně oni toužili být co nejbližší Swamiji na tom druhém břehu. Vnímali jste to